myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid. Měl bych trochu spát.

0: Víte, že hudba uvolňuje stres a napětí a ovlivňuje naši náladu? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.

0: to hráš?
1: Je to asteroid, pane.
0: Jak je velký?
2: Pane, náš odhad je 90...
1: Je velký jako Texas, pane prezidente.
0: Jakou škodu může...
1: Jakou škodu? Totální, pane. Je to takzvaný zabiják. Zahubí lidstvo. I could stay away.

0: Zásah zvenčí nebude stačit. Seženeme odborníka na vrtání.
1: Pane Stempre, jsem generál Montgomery, velitel letectva v Pacifiku. Posílá mě ministr obrany na přímý rozkaz prezidenta Spojených států.

0: Náš asteroid minulý měsíc měl stabilní rotaci ve 32 stupních na ose X. Lunární gravitace ho roztočila.
1: Musím teď podat přesné hlášení. Jak jste hluboko?
2: Ne tak hluboko, jako bychom byli, kdybyste se nevyptával a trochu nám s tím pomohl.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

Děkujeme, že jste si nás naladili právě teď. Tu máme pro vás aktuální informace. Olomoučtí kriminalisté vyšetřují brutální pokus o vraždu ve Střeni, kde 26 let starý útočník napadl kameny muže ve věku 58 let. Rány mířily přímo na hlavu, oběť ale naštěstí přežila. Agresor už skončil ve vazbě a hrozí mu trest na 10 až 18 let za mřížemi. Přerovská porodnice otevírá své brány a zve všechny nastávající rodiče na den otevřených dveří, který se koná ve středu 23. září. Od 13 do 17 hodin si můžete prohlédnout zázemí, popovídat si se zdravotníky a zjistit vše důležité o porodu i následné péči o miminko. Velkým lákadlem pro budoucí maminky bude také představení novinek. Zahajovací koncert 1.80. sezóny.

0: Světový rekord v řešení Rubikovy kostky 3x3 překonala ho 6letá Číňanka Lian Yuni. Nejprve kostku složila za 4 vteřiny 52 setin a později za 4 vteřiny 27 setin. A je první řešitelkou, která se dostala pod 4,5 sekundy. Sport. Nový ročník Národní basketbalové ligy už má před sebou druhé kolo zápasů. Basketbalisté BK Olomoucko se opět představí v domácím prostředí Prostějovského sportcentra. Ve druhém kole domácí nejvyšší soutěže vyzvou ve středu v 18 hodin Pardubice.
1: Počasí. Jak to bude v našem regionu vypadat ve středu? 23. září nabídne zpočátku jasnou nebo polojasnou oblohu, odpoledne může být oblačnost vyšší a objevit se mohou i dešťové přehánky. Teploty se mají pohybovat přibližně v průměru na 15 stupních Celsia a to taky ve zbývajících dnech pracovního týdne. Čtvrtek i pátek by pak měl přinést i četnější dešťové přehánky.
2: Nejlepší hudební výběr.
3: Byly 3 hodiny.

0: beraní. Zpráva od někoho z rodiny vám zlepší náladu. Být si na některé připomínky se zkuste podívat s odstupem. Blíženci, nezahlcujte se úkoly. Nabírejte postupně svoje tempo. Raci, máte vlastní názory a umíte si je obhájit. Lvi, jako vždycky, budete vystupovat velmi sebejistě. Pany, nenechte, aby minulost rozhodovala o vašem chování. Váhy, potěší vás úspěch nějakého hodně blízkého člověka. Štíři, otevřená komunikace určitě bude lepší pro všechny zúčastněné. Střelci, kritiku berte jako užitečnou zpětnou vazbu. Kozorozi, vyberte si jednu důležitou věc a tu dotáhněte do konce. Vodnáři, pokud možná mluvte stručně a věcně. A co mi ryby? V plné míře se prý projeví naše citlivost a větší vnímavost.
1: Yeah. Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: ráno je top.
1: Top. Vysíláme místní zprávy.
2: Město Olomouc opět volá děti.
0: Ptáme se obyčejných lidí.
3: Ráno se neobejdu bez kávy, jednoznačně. A v zápětí bez záchodu, to taky jednoznačně.
1: Na akce s námi chodíte zdarma.
4: Vyhrávám vstupenky.
5: Neváhejte, soutěžte, stojí to za to.
4: Strašně se těším, já doufám, že si to tam užijeme, přeci.
1: Víme, jak se jezdí tady.
2: Policie zatím neřídí dopravu na žádné skřižovatek.
0: A hrajeme jen
1: top.

0: Lukášem Kobzou.
1: Každý všední den od 6 do 9.
2: Ano, je mi jedno, s kým jdete večer spát. Ale vstávejte s námi.
1: Jedině na Rádio Hana. Rádio Hana.

nehoním, krávy černým údolím. Hned jak svý koně

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Soudruhu učiteli, můžeš se na něco zeptat?
2: Ano.
1: Hoří hovno?
3: Peťo.
2: Co říkám?
1: Jestli hoří hovno?
2: No, třeba velbloudí, ano.
4: Legendární hláška z komedie Pelíšky. Podle herce Jaroslava Duška hoří. No a co na to říkají odborníci? Skutečně se velbloudím trusem dá topit? Pravda nebo mýtus? Odpověď má pro nás mluvčí olomoucké zoologické zahrady Iveta Gronská.
5: Tak já si dovolím krátké intro, protože voda jako taková je alfa omegou velbloudího života a velbloud s ní umí velice dobře hospodařit. Ono se dokonce říká, že by se nikdy nenapil závadné vody, že ji rozpozná na vzdálenost několika kilometrů. Ve chvíli, kdy dorazí do oázy, tak dokáže to jeho tělo pojmout až třeba 100 litrů vody. A když jí má nedostatek, tak velbloudí moč může být až takové sirupovité konzistence, hodně hustá. A ten trus může být zbaven vody natolik, že se po přesoušení skutečně může používat jako topivo, takže ptáte-li se, zda hovno hoří, velbloudí ano.
4: Až příště budeme koukat na Pelíšky a ozve se otázka...
1: Hoří hovno?
4: Tak díky nám budete vědět, že to není mýtus, ale pravda pravdoucí. Potvrzeno.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Haná. Vaše věrné rádio.
6: Rádio Haná.
7: Olomouc, Prostějov a Přerov.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Hana.
1: Rádio Hana.
2: Když se mi něco povede, vždycky se bojím, že to ztratím.
3: Já tě miluju. Moc tě miluju.
2: Tak též.

0: nemôžem zažívať. Takže si musíš najít niekoho iného.
1: Vždyť mám přece tebe.
0: Co pak jsem blázen? Jsem Hoda May Brownová a nesu vám vzkaz od Sema Wheata.

0: Jsem je tu.
1: Jseme?
2: Sedím vedle ní.
1: Sedí vedle tebe.
0: Jseme, cítíš mě?
2: Cítím tě srdcem.
1: Cítí tě srdcem.
2: Kdybych tě tak aspoň mohl ještě jednou obejmout.

0: tebou.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás i ve středu. Zoom.

0: počasí.
1: Jak to bude v našem regionu vypadat ve středu? 23. září nabídne zpočátku jasnou nebo polojasnou oblohu, odpoledne může být oblačnost vyšší a objevit se mohou i dešťové přehánky. Teploty se mají pohybovat přibližně v průměru na 15 stupních Celsia a to taky ve zbývajících dnech pracovního týdne. Čtvrtek i pátek by pak měl přinést i četnější dešťové přehánky.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, zpráva od někoho z rodiny vám zlepší náladu. Býci, na některé připomínky se zkuste podívat s odstupem. Blíženci, nezahlcujte se úkoly. Nabírejte postupně svoje tempo. Hradci, máte vlastní názory a umíte si je obhájit. Lvi, jako vždycky, budete vystupovat velmi sebejistě. Pany, nenechte, aby minulost rozhodovala o vašem chování. Váhy, potěší vás úspěch nějakého hodně blízkého člověka. Štíři, otevřená komunikace určitě bude lepší pro všechny zúčastněné. Střelci, kritiku berte jako užitečnou zpětnou vazbu. Kozorozi, vyberte si jednu důležitou věc a tu dotáhněte do konce. Bodnáři, pokud možno, mluvte stručně a věcně. A co mi ryby, v plné míře se prý projeví naše citlivost a větší vnímavost.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
4: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
1: Rádio Hana.
0: Nejlepší.

0: Rádi vás vidíme u sebe, je 5 hodin 57 minut. Dobré ráno, posloucháte Rádio Haná, vstáváme spolu.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Z postele s námi už po 6. vyskočí One Republic. To nejlepší od Bryana Adamse. A nový den začneme i tím, že budeme chodit po vodě. 5.57, nové zprávy a Tomáš Gottwald.
2: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
3: Bude 6 hodin.
4: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Haná.
5: Děkujeme, že jste si nás naladili právě teď. Tu máme pro vás aktuální informace. Olomoučtí kriminalisté vyšetřují brutální pokus o vraždu ve Střeni, kde 26 let starý útočník napadl kameny muže ve věku 58 let. Rány mířily přímo na hlavu, oběť ale naštěstí přežila. Agresor už skončil ve vazbě a hrozí mu trest na 10 až 18 let za mřížemi. Přerovská porodnice otevírá své brány a zve všechny nastávající rodiče na den otevřených dveří, který se koná ve středu 23. září. Od 13 do 17 hodin si můžete prohlédnout zázemí, popovídat si se zdravotníky a zjistit vše důležité o porodu i následné péči o miminko. Velkým lákadlem pro budoucí maminky bude také představení novinek. Zahajovací koncert 81. sezóny má před sebou Moravská filharmonie Olomouc. Koncert s názvem Hudební monument se koná ve čtvrtek v Olomoucké redutě a tato sezóna bude zároveň poslední pro dosavadního šéfdirigenta Žolta Hamara. Jeho nástupce Moravská filharmonie Olomouc zatím tají.
6: Poslední sezóna mého dobrého přítele Žolta Hamara a zároveň budeme velmi brzy už v té první části sezóny oznamovat jméno nového šéfdirigenta pro nás sledující sezóny.
5: Řekl ředitel Moravské filharmonie a Moravského divadla Olomouc David Gerneš. Další detaily najdeme na webu mfo.cz. Nový ženský světový rekord v řešení Rubikovy kostky 3x3 překonala ho 6letá Číňanka Lian Yuni. Nejprve kostku složila za 4 vteřiny 52 setin a později za 4 vteřiny 27 setin. A je první řešitelkou, která se dostala pod 4,5 sekundy.
3: Sport.
5: Nový ročník Národní basketbalové ligy už má před sebou 2. kolo zápasů. Basketbalisté BK Olomoucko se opět představí v domácím prostředí Prostějovského sportcentra. Ve 2. kole domácí nejvyšší soutěže vyzvou ve středu v 18 hodin Pardubice.
3: Počasí.
7: Jak to bude v našem regionu vypadat ve středu? 23. září nabídne zpočátku jasnou nebo polojasnou oblohu, odpoledne může být oblačnost vyšší a objevit se mohou i dešťové přehánky. Teploty se mají pohybovat přibližně v průměru na 15 stupních Celsia a to taky ve zbývajících dnech pracovního týdne. Čtvrtek i pátek by pak měl přinést i četnější dešťové přehánky.
8: Olomouci, počítejte stále s omezením v areálu fakultní nemocnice Olomouc a to kvůli výstavbě nové budovy B, tak ať tady nejste zaskočeni. A pozor také na dlouhodobé omezení na trase Hněvotín-Bystročice nebo na Prostějovsku na silnici Vrahovice-Vrbátky. Objížďky jsou tady vždy značené, takže by to neměl být problém. S námi víte, jak se jezdí tady.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
9: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
3: Nejlepší hudební výběr. Running

0: Aktuální čas je 6 hodin a skoro 8 minut po vodě, anebo taky Hall of Fame, přátelé. To jsou další názvy megahitů středečního rána na vlnách Rádia Hana. A kdyby měla vzniknout písnička o vás, jak by se jmenovala podle AI? Naša Magna to už do AI zkouší napsat. Magdi, co ti vyšlo?
1: Podle AI se písnička o mně bude jmenovat Archivářka bouřlivých dnů.
0: Pecka, dobře. Děkujeme, archivářka. Zkusíte to taky, přátelé. Používáte doma nebo v práci AI, tak napište do svého ChatGPT nebo třeba do Gemini a podobně tuhle větu. Mimochodem je i na Facebooku Rádia.

0: kdybyste ji chtěli skopírovat. Vymysli název písničky o mně podle toho, jaký nebo jaká jsem. To hoďte do AI a dejte vědět, co vám vyšlo. Naše Magda v tom má teda jasno.
1: Podle AI se písnička o mně bude jmenovat Archivářka bouřlivých dnů.
0: Více o tom na Facebooku Rádia Haná, taky na našem WhatsAppu. Mimochodem, můj song by se podle AI jmenoval Haná má svůj hlas. Jsem dojatý. Dobré ráno, jdeme složit hymnu všem Bertám k svátku. Výsledek už za chvilku, jedině tady u nás na Hané. Je středa 23. září.
2: Ranní Topka Rádia Hana a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9. Kudy půjde?

0: Nejlepší mix hudby, informací, zábavy a dobré nálady pro vás máme na rádiu Haná také v polovině pracovního týdne. Pokud právě rozespalí, sedáte za volant, pozor na železničních přejezdech. Vlak se srazil s autem na Olomoucku mezi Loučany a Senicí na Hané. Podrobnosti také o tom v dopravě na volné rádiu Haná před 6:30. A teď v 6 hodin 14 minut dnešní kalendář.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Je středa 23. září a dnes jsme se probudili do podzimu. Ano, ve 2:05 v noci nastala podzimní rovnodennost a tím oficiálně odstartoval astronomický podzim. A kdo dnes slaví? 77 let má tento americký rocker. To je Bruce Springsteen. Ročník 1969 je bývalý fotbalový reprezentant a současný trenér české 21 Honza Suchopárek. A máme tu i jedno speciální olomoucké přání. Narozeniny slaví náš kamarád, novinář a ředitel televize z ZIP Zdeněk Zukal. A svátek mají všechny Berty. Vaše jméno má německý původ a znamená něco jako zářivá. A právě na tom jsme s naším týmem postavili vaši sváteční hymnu.
2: Bertičky, dneska máte svátek!
3: A vaše jméno souvisí se slovem zářivá.
4: Takže sluneční brýle nasadit.
3: Začíná vaše svátek.

0: je vaše sváteční hymna.
1: Gratulujeme!
2: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Haná.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
4: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
5: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
6: Olomouci, nastartuj motory. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
8: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
9: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
10: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
9: Vážně?
10: Já mám Lelosy na sobě celý den.
9: Lelosy, too comfortable to take off.
11: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
12: Co třeba na delfíny?
11: Do zoo?
12: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
11: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
12: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
13: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
14: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
15: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
16: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
17: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
3: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
4: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Tytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
5: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

0: Šena je to jen pro vás na vlnách Rádia Hanás. Středeční ráno s námi v Olomouci, ve Štrmerku, v Kroměříži, také ve Valmezu doprovází ranní teploty mezi 6 a 8 stupni Celsia. Přes den naměříme 14 až 17 a první podzimní den tohoto roku má být většinou jasný anebo polojasný, přechodně oblačný. Je 6 hodin a 28 minut, dobré ráno s Rádiem Haná. Nový den s námi už za necelou minutu začnou Cure nebo Činasky. Po 6:30 zavoláme do olomoucké zoologické zahrady, budeme chtít odpovědět na jednu zásadní filmovou otázku z komedie Pelíšky. Schválně si tipněte, kterou vybereme. A předtím aktuální doprava. Doprava. Srážka auta s vlakem u Senice na Hané na Olomoucku a policie v Bystřici pod Hostýnem, také u Hulína. Víme, jak se jezdí tady. Stačí chvíle nepozornosti a pořádný průšvih je na světě. To se stalo dnes ráno nedaleko Olomouce mezi Loučany a Senicí na Hané. Na přejezdu vlak srazil auto. Silnice uzavřená, vlak mimo koleje, na místě těžká technika. Objížďka přes Nové Dvory a Seničku. A policejní hlídky jsou teď na ranní šichtě v Bystřici pod Hostýnem na Holešovské i v Hulíně u Kruháče na Záhlinické. Během ranního cestování nic nenecháváme náhodě. Jsme spolu a jedeme v pohodě.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Haná.
2: Dobré ráno.

0: Tohle máme rádi, Moravské rádio z Moravského studia pro moravské posluchače. Na Moravě jsme s vámi doma také ve středu 23. září 2026. Svátek slaví Berty. Začínáme první podzimní ráno, první podzimní den. Teď je 6 minut po 6:30. Celé ráno spolu naší AI dáváme jeden zajímavý úkol. Vymysli název písničky o mně podle toho, jaký anebo jaká jsem. A neuvěříte, co vyšlo našemu Markovi, když to zkoušel házet do AI. Vy a taky on na rádiu honá už po 6:45. A předtím voláme do olomoucké zoologické zahrady.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Soudruhu učiteli, můžeš se na něco zeptat?
3: Ano?
2: Hoří hovno.
4: Peťo.
3: Co říká?
2: Jestli hoří hovno.
3: No. Třeba velbloudí, ano.
0: Legendární hláška z komedie Pelíšky. Podle herce Jaroslava Duška hoří. No a co na to říkají odborníci? Skutečně se velbloudím trusem dá topit? Pravda nebo mýtus? Odpověď má pro nás mluvčí olomoucké zoologické zahrady Iveta Gronská.
5: Tak já si dovolím krátké intro, protože voda jako taková je alfa omegou velbloudího života a velbloud s ní umí velice dobře hospodařit. Ono se dokonce říká, že by se nikdy nenapil závadné vody, že ji rozpozná na vzdálenost několika kilometrů. Ve chvíli, kdy dorazí do oázy, tak dokáže to jeho tělo pojmout až třeba 100 litrů vody. A když jí má nedostatek, tak velbloudí moč může být až takové sirupovité konzistence, hodně hustá. A ten trus může být zbaven vody natolik, že se po přesoušení skutečně může používat jako topivo, takže ptáte-li se, zda hovno hoří, velbloudí ano.
0: Až příště budeme koukat na Pelíšky a ozve se otázka...
2: Hoří hovno?
0: Tak díky nám budete vědět, že to není mýtus, ale pravda pravdoucí. Potvrzeno.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
6: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
7: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
6: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
7: To si píš.
6: Teda Franto, to běžím říct holkám.
7: No, to běž.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
9: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech.

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
8: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
12: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
14: Je! Schořela mi kulma.
15: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
16: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Ahoj, tady Giorgio.
18: My name is Giovanni Giorgio.
17: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
19: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
20: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
21: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
22: Rádio Hana.
23: Nejlepší hudební výběr.

0: nastupuje podzim, i to si připomínáme v polovině pracovního týdne na vlnách Rádia Haná. Rádio nás nepřestává bavit, právě naopak vysíláme ve skvělé formě a těšíme se na společný den, který má být jasný anebo polojasný. Přechodně oblačný, teploty do 17 stupňů Celsia. 4 minuty po 6:45 aktuální čas. Možná taky v práci nebo ve volném čase používáte AI, možná, nevím, třeba ChatGPT nebo Gemini a podobně. Tak se s námi zahrajte hru. Na Facebooku Rádia Haná dneska je text a ten text zní: zadejte své umělé inteligenci jednu větu a ta věta zní: vymysli název písničky o mně podle toho, jaký nebo jaká jsem. Zkouší to i náš Marek. Máro, co ti vyšlo?
1: Mistr signálu. Úderný synthpopový název s lehkou nadsázkou o řízení chaosu, lidech a technice.
0: To je celé naše rádio. Posluchači Michalovi AI vymyslela po svém a přece naplno. Standa je tichý inženýr chaosu. A ještě píše i Matyáš, životní hit má název Jeden život nestačí. A sám Maty dodává, že fakt nestačí, že má velké tempo. Dobře, super, a teď vy, hoďte stejnou větu do své AI a pochlupte se, jak by se jmenovala písnička o vás. Náš rádiový WhatsApp už vyhlíží vaše hlasovky.
2: WhatsApp Rádia Haná, 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky, 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.

0: písničkou Raní plameny lásky. Offensive ho, Flames of Love, 80. léta. Dobré ráno, posloucháte Radio Hana.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Po zprávách What is Love. What is love? Baby, naše oblíbená slza.
2: Na horský dráze,
0: a do našich ranních životů Midnight Sky od Miley Cyrus. Vám dneska daří a nový den odstartujete na jedničku. Vysíláme nové zprávy v 6.57.
3: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
4: Bude 7 hodin.
5: Hezké ráno.
4: Zprávy Rádia Hana.
6: Pojďme se podívat na aktuální zprávy a zajímavosti, které jsme pro vás připravili. Dnes je středa 23. září. Pokus o vraždu u vlaku ve Střeni na Olomoucku. Policie z činu obvinila 26-letého muže, který měl v noci na neděli zaútočit na nádraží ve Střeni na 58-letého muže. Co se stalo?
7: Poškozený policistům vypověděl, že přijel vlakem z Velkých Losin a ve stanici Střeň vystoupil. Po vystoupení k němu přiběhl neznámý útočník a pěstmi na něj zaútočil. Muž se dal na útěk, ale násilník jej v kolejišti doběhl. Vzal kámen a se slovy, že jej zabije, staršího muže opakovaně bil kamenem do hlavy.
6: Vysvětlil za policii komisař Libor Hejtman. Motiv činu se vyšetřuje. Útočníkovi hrozí až 18 let vězení. Na železnici na Olomoucku ještě zůstaneme. Osobní auto a vlak se srazily v dnešních ranních hodinách na přejezdu u náměště na Hané. Silnice 449 u náměště je po srážce zatím zavřená. Vlak po nárazu skončil mimo koleje. Zjišťujeme podrobnosti.
4: Místní rádio, místní zprávy.
6: Armáda se připravuje na boj s drony. Zahájila u Vyškova a v Lipníku nad Bečvou mezinárodní cvičení Drone Shield 2026 v podmínkách blízkých reálnému nasazení prověřuje obranné i bezpilotní technologie. Ve vojenském újezdu Březina u Vyškova česká armáda testuje ochranu proti dronům, zatímco v Lipníku ověřuje pozemní robotiku a autonomní systémy. Součástí cvičení jsou i praktické ukázky v terénu. Naše armáda v poslední době výrazně posiluje využití bezpilotních systémů. Letos za ně utratí přes 350 milionů korun. Do roku 2028 má v plánu pořídit celkem 3000 nových dronů, píše o tom ČTK.
4: Sport.
6: Medaily na mistrovství Evropy v Sofii už má jistou boxerka Stella Blažková. Po výhře 3-2 na body nad Polkou Koterskou prošla 20-letá česká reprezentantka do semifinále ve váhové kategorii do 80 kg a má jistý minimálně bronz. Ocenější medaily se dnes utká s ruskou Demurčianovou. Uvidíme, jak to dopadne.
4: Počasí.
0: Vítej, milí podzime, v noci na dnešek se oficiálně ujal vlády, začíná podzimní období babího léta, žlutého listí, hledání kaštanů a pouštění draků. Víme, jak bude první podzimní den tady u nás na Moravě, jasný anebo polojasný, přechodně oblačný a denní teploty 14 až 17 stupňů Celsia.
8: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
4: Doprava.
0: Srážka auta s vlakem u Senice na Hané na Olomoucku a policie v Bystřici pod Hostýnem, také u Hulína. Víme, jak se jezdí tady. Stačí chvíle nepozornosti a pořádný průšvih je na světě. To se stalo dnes ráno nedaleko Olomouce mezi Loučany a Svinicí na Hané. Na přejezdu vlak srazil auto. Silnice uzavřená, vlak mimo koleje, na místě těžká technika. Objížďka přes Nové Dvory a Seničku. A policejní hlídky jsou teď na ranní šichtě v Bystřici pod Hostýnem na Holešovské i v Hulíně u Kruháče na Záhlinické. Během ranního cestování nic nenecháváme náhodě. Jsme spolu a jedeme v pohodě.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
4: Nejlepší hudební výběr. What is love?

Minok, hrajeme, budíme, bavíme, snídáme, vychutnáváme chuť kávy nebo ranního kaká, zdravíme naše děti a jsme rádi ve vaší společnosti také ve středu 23. září v kalendáři dneska jméno Berta. Je 7 hodin 8,5 minuty, v této hodině uděláme něco, co musíme udělat, úplně všechny, přihlásit se do našich internetových bankovnictví a trošku jen prozkoumat, protože v internetových bankovnictvích je jedna věc, kvůli které můžeme přicházet o peníze, aniž bychom o tom věděli. Více už po 7:30, tohle důležité finanční téma na

0: tady u Hana. Za okamžik taky horoskopy a teď pohled na náš Facebook. Tady nás baví dnešní top téma. Jestli využíváte třeba ChatGPT nebo Gemini, tak napište do své AI tuhle větu. Vymysli název písničky o mě, podle toho, jaký nebo jaká jsem. Dělá to i náš tým Magdi, co ti vyšlo?
1: Podle AI se písnička o mě bude jmenovat Archivářka bouřlivých dnů.
0: Výborně, skvěle, naše archivářko. No a jaké jsou podle AI názvy vašich životních hitů? Posluchačka Eva, Srdce, co se nevzdává, Marcela a Holka, kterou nejde přečíst. A píše ještě posluchač Karel, můj životní hit má název Trochu chaos, hodně já. Pecka. A teď vy hoďte naši dnešní větu do své AI a pochlupte se, jak by se jmenovala písnička o vás. Náš rádiový WhatsApp už vyhlíží vaše hlasovky. A teď je tu kapela Slza.
2: WhatsApp Rádia Hana. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Hana.

0: Naši superhrdinové jste vy a to na sobě ani nemusíte mít supermanský plášť, protože každé ráno stíháte vyvenčet psa, připravit svačinu, vypravit děti do školy a ještě si taky pro sebe připravit nářadí do práce, smlouvy nebo nějaké další věci a povinnosti do zaměstnání. No, máte náš obdiv, jste prostě superhrdinové. A právě pro vás hrajeme nejlepší hudební výběr, k tomu sledujeme odstraňování následků nehody vlaku s autem. Kousek od Olomouce mezi Loučany a Senicí na Hané, podrobnosti z naší dopravní centrály před 7:30. A teď v 7:17 ranní várka horoskopů.
1: Hvězdy ví, Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, zpráva od někoho z rodiny vám zlepší náladu, být si na některé připomínky se zkuste podívat s odstupem, blížet si, nezahlcujte se úkoly, nabírejte postupně svoje tempo. Raci, máte vlastní názory a umíte si je obhájit. Lvi, jako vždycky, budete vystupovat velmi sebejistě. Pany, nenechte, aby minulost rozhodovala o vašem chování. Váhy, potěší vás úspěch nějakého hodně blízkého člověka. Štíři, otevřená komunikace určitě bude lepší pro všechny zúčastněné. Střelci, kritiku berte jako užitečnou zpětnou vazbu. Kozorozi, vyberte si jednu důležitou věc a tu dotáhněte do konce. Vodnáři, pokud možno, mluvte stručně a věcně. A co mi ryby, v plné míře se prý projeví naše citlivost a větší vnímavost.
1: Hvězdy ví,
3: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
5: My ale nemáme strach. Vždy je totiž v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
1: A proto buďte u toho.
5: Držme při sobě, všetci spolu, přijďte na stadion. Vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
1: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
11: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
14: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
9: Olomoucký report CZ.
13: Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
13: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
15: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
16: Radio Haná.
9: Dobré ráno.

0: Láska je cítit ve vzduchu. Love is in the air. Je úplně jedno, co bylo včera. Nezáleží na tom, co bude zítra. Důležité je to, co je dneska. Žijeme teď a tady. Vstáváme spolu ve středu ráno 23. září. Posloucháte Rádio Hana. V noci na dnešek začal astronomický podzim. No a ten tak nějak zahájíme tím, že se přihlásíme na telefonech nebo na počítačích na naše internetové bankovnictví a zkontrolujeme jednu důležitou věc, kvůli které nám možná ročně utíkají zbytečně stovky nebo i tisíce korun. Tak ten malý finanční audit si na Rádio Hana uděláme už po půl osmé. A teď v 7:29 doprava i počasí Rádia Hana. Nový den z Rádia Hana v Olomouci, v Přerově, v Hanuškách, také v Boskovicích doprovází ranní teploty mezi 7 a 10 stupni Celsia. Přes den naměříme 14 až 17 a na nebi jasno anebo polojasno, pouze přechodně oblačno. Doprava. Bouračka v Olomouci, také za městem mezi Loučany a Senicí a neprůjezdný hlavní tah z Černé hory na Letovice. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci bouračka u Senema na Pastérově ulici. Jak od nás víte, kvůli nehodě vlaku a auta je neprůjezdná hlavní silnice mezi Loučany a Senicí na Hané, kousek od Olomouce. Objížďka je přes Náměšť, Nové dvory a Seničku. A neprůjezdný je také hlavní tah z Černé hory na Letovice kvůli vážné nehodě osobáku a nákladňáku na úrovni Krhova. Objíždíme to přes Lisice. Šťastnou cestu a příjemné ráno.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: nebo Morčíba, na tyhle hudební legendy se těšíme už za pár vteřin ve vysílání Rádia Haná. Taky budeme po 7:45 pokračovat v našich dnešních ranních hrátkách s AI. Na to si počkejte. Za 7:45 top 3 informace středečního rána s Rádiem Haná pro tento okamžik. První v noci na dnešek začal astronomický podzim, druhá dneska se večerou těšíme na sluníčko 15 stupňů Celsia a třetí informace, z bankovního účtu nám bez našeho vědomí můžou mizet prašule. Co s tím?
1: Rádio Haná, životní styl.
0: Říká se, nemusí pršet, stačí, když kape. Jenomže ono nám může nenápadně v uvozovkách kapat také z bankovního účtu. Každý měsíc stovky a za celý rok klidně tisíce korun. Ona doba je rychlá a člověk snadno zapomene, kde všude si platí cloudové úložiště, streamovací službu, televizi, aplikaci na cvičení, střih videa nebo různé hry. Evropská komise dokonce uvádí, že do nechtěného předplatného se někdy chytil přibližně každý desátý spotřebitel v Evropské unii. Rada je jednoduchá. Abychom neplatili to, co nevyužíváme, udělejme si 5 minut času a v internetovém bankovnictví si projeďme všechny opakované platby. O každé koruně, která odchází z účtu anebo z karty, bychom měli vědět. A hlavně pozor, když aplikaci z telefonu smažeme, předplatné tím nezrušíme. Takže ano, nemusí pršet, stačí, když kape, ale raději ne z naší šrajtofle.
1: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I ve středu ráno.
0: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
2: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž kk.cz.
3: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
4: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na práce Mubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
7: Zdraví není samozřejmost a když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: To snad ne, já se na to vysk***u. A Kučka je zase fuč.
9: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
8: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
9: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky.cz.
10: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
11: Ahoj, tady Giorgio.
12: My name is Giovanni Giorgio.
11: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
13: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
14: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
1: Rádio Hana.

0: Where is my husband, nebo také spolu posloucháte Radio Hanám 7.50. Tohle jsou názvy dalších megahitů našeho středečního rána. A kdyby měla vzniknout písnička o vás, jak by se podle AI jmenovala? Náš Marek to zkouší do své AI napsat. A Marku, co ti vyšlo?
1: Mistr signálu. Úderný synthpopový název s lehkou nadsázkou o řízení chaosu, lidech a technice.
0: Tak je to pravda, Marek s námi občas má chaos. To odpovídá. Zkusíte to taky? Používáte doma nebo v práci AI? Napište do svého ChatGPT nebo do Gemini a podobně tuhle větu. Vymysli název písničky o mně podle toho, jaký nebo jaká jsem. A dejte vědět, co vám vyšlo. Více o tom je také na Facebooku Rádia Hana a na našem WhatsAppu. Mimochodem, taky jsem to zkoušel. Můj song by se podle AI jmenoval, a jsem z toho úplně dojatý, jmenoval by se Hana má svůj hlas. Dobré ráno, za chvilku zprávy a další hlas patří našemu Mikaelovi. Je středa 23. září, jdeme na to.
2: Čau, čau, tady Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Hana, že podporuje moji muziku. Mějte se krásně a nezapomeňte být spolu.

0: Tohle jsme si na vlnách Rádia Haná naprosto zamilovali. Playlist Rádia Haná si ve středu ráno podmaňuje zpěvačka Raye. Tohle je novinka našeho éteru. Where is my husband? Je to hymna všech slečen, všech dam, které pořád čekají na toho pravého, se kterým se potkají u oltáře. Ale ten pravý padně nějak nikde, no. A když už to vypadá nadějně, tak to nakonec ten vztah po pár měsících, maximálně po pár letech krachne. No, tohle je písnička pro všechny svobodné dámy se vzkazem. Holky, nikam nespěchejte. Kdo má přijít, ten přijde. Tohle vzkazuje Raye ve vysílání Rádia Haná. Dobré ráno. Hit za hitem. Hit za hitem. Naše hudební jízda bude pokračovat po 8. hodině na Hané Banana Rama Coldplay. Máme slíbeno, že se objeví Jana Kirchner. Teď nové zprávy s Tomášem Gottwaldem v 7.56.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Bude 8 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Je středa 23. září. Ochladilo se a v regionu už topíme. Dodavatele tepla v Olomouckém kraji kvůli chladu postupně spouštějí topnou sezónu. Radiátory se již rozehřívají v tisícovkách domácností v Olomouci nebo v Hlubočkách či Prostějově. Ústřední topení se tu rozehřálo včera. Dodávky tepla odstartovaly po poklesu teplot. Vyhláška určuje zahájení vytápění v momentě, kdy průměrná denní teplota tak klesne pod 13 stupňů ve dvou po sobě jdoucích dnech.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Dojde na rozšíření kovošrotu v Prostějově. Otázku řeší mnoho místních. Záměr rozšíření provozu na zpracování autovraků u nádraží v Prostějově musí nyní projít posouzením vlivu na životní prostředí. Rozhodl o tom Olomoucký krajský úřad. Společnost TSR plánuje v Prostějově zdvojnásobení kapacity zpracování na 69 tisíc tun odpadu. Už příští rok, pokud získá povolení, píše ČTK. Proti investici z obav před hlukem a prachem v petici sepsané na jaře vystoupily stovky místních obyvatel. Téma dále sledujeme.
2: Sport.
4: Postup je v kapse. České tenistky porazily na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové Velkou Británii 2-0 na zápasy a prošly do semifinále. Rozhodující druhý bod získala včera přerovská hvězda Linda Nosková, která porazila Katie Boulterovou 6-2 a 7-6. O postup do finále se české tenistky utkají v pátek, buď se Španělskem nebo s Kazachstánem.
2: Počasí.
0: Dnes v noci ve 2 hodiny a 5 minut létu skončila služba a na šichtu nastupuje podzim. Této informaci dává palec nahoru 10 z 10 létajících draků, kteří už se těší na nebe. Víme, jak bude dnešní denní teploty 14 až 17, jasno anebo polojasno, přechodně oblačno. Bouračka v Olomouci také za městem mezi Loučany a Senicí a neprůjezdný hlavní tah z Černé hory na Letovice. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci bouračka u Senema na Pastérově ulici. Jak od nás víte, kvůli nehodě vlaku a auta je neprůjezdná hlavní silnice mezi Loučany a Senicí na Hané kousek od Olomouce. Objížďka je přes Náměšť, Nové dvory a Seničku. A neprůjezdný je také hlavní tah z Černé hory na Letovice kvůli vážné nehodě osobáku a nákladňáku na úrovni Krhova. Objíždíme to přes Lisice. Šťastnou cestu a příjemné ráno.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Letová padla, do práce nastupuje podzim, i to si připomínáme ve středu ráno 23. září a rádio nás nepřestává bavit, právě naopak vysíláme ve skvělé formě a těšíme se na společný den. Dneska má být většinou sluníčko, jasno anebo polojasno, jen přechodně oblačno, teploty do 17 stupňů Celsia. Hezké ráno vám všem, je 8 hodin 8 minut, možná taky v práci nebo ve volném čase využíváte AI, možná ChatGPT nebo Gemini. Pojďte si s námi zahrát hru. Na Facebooku Rádia Haná dneska zadáváme umělé inteligenci jednu větu, tu si klidně překopírujte. Ta věta zní, vymysli název písničky o mě podle toho, jaký anebo jaká jsem. Takže co vyšlo naší Magdě, jak se jmenuje písnička o ní podle AI? Magdi?
1: Podle AI se písnička o mě bude jmenovat Archivářka bouřlivých dnů.
0: Děkujeme, archivářko. Michalovi AI vymyslela písničku po svém a přece naplno. Standa je prý tichý inženýr chaosu. Matyášův životní hit má podle AI název Jeden život nestačí. Sám Maty dodává na Facebooku Rádia Haná, že fakt nestačí, že má šílené tempo. A ještě otevíráme náš rádiový WhatsApp. Iveta posílá vzkaz, její píseň by se jmenovala Klidná síla 2. A teď vy hoďte stejnou větu do své AI a poklubte se, jak by se jmenovala písnička o vás. Náš rádiový WhatsApp už vyhlíží vaše další hlasovky a teď máme zhruba nějakých 6-7 minut na to, abychom složili sváteční hymnu Bertám. Co myslíte? Zvládneme to? Yeah.

0: klasika od Michaela Jacksona. Nejlepší mix hudby, informací, zábavy a dobré nálady pro vás máme na Rádiu Hana v polovině pracovního týdne. Pokud jste za volantem, samozřejmě pozor na železničních přejezdech. Dneska brzy ráno vlak se srazil s autem na Olomoucku mezi Loučany a Senicí na Hané. Dál všechno sledujeme. Podrobnosti v dopravě na vlnách Rádia Hana před 8:30 a teď v 8:15, jak jsme slíbili, dnešní kalendář.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je středa 23. září a dnes jsme se probudili do podzimu. Ano, ve 2:05 v noci nastala podzimní rovnodennost a tím oficiálně odstartoval astronomický podzim. A kdo dnes slaví? 77 let má tento americký rocker. To je Bruce Springsteen. Ročník 1969 je bývalý fotbalový reprezentant a současný trenér české 21 Honza Suchopárek. A máme tu i jedno speciální olomoucké přání. Narozeniny slaví náš kamarád, novinář a ředitel televize z ZIP Zdeněk Zukal. A svátek mají všechny Berty. Vaše jméno má německý původ a znamená něco jako zářivá. A právě na tom jsme s naším týmem postavili vaši sváteční hymnu.
2: Bertičky, dneska máte svátek!
3: A vaše jméno souvisí se slovem zářivá.
4: Takže sluneční brýle nasadit.
3: Začíná vaše svátek.

0: vaše sváteční hymna.
1: Gratulujeme!
2: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Haná.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
2: Rádio Haná.
0: Jsme online na radiohana.cz.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
4: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
5: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
7: Křupavý chléb z Nového Jičína. Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
8: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
9: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
10: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
11: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Oby Olomouc.
12: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
13: Vážně? A co umí?
12: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
13: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
14: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
15: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
16: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
17: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
18: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
19: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
19: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig.
19: Víš co,
4: mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
2: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

všetko je tu cudzie.

0: Srdeční ráno z Rádia Hana v Olomouci, ve Svitavách, v Kroměříži, také v Lipníku a nebo na Rýmařovsku přináší teploty aktuálně mezi 6 a 9 stupni Celsia. Přes den máme namířit 14 až 17 a první podzimní den tohoto roku má být většinou jasný a nebo polojasný, jen přechodně oblačný. Krásně nám to spolu ráno utíká, teď už máme 8 hodin a 29 minut. Přejeme dobré ráno za celý náš tým. Nový den s námi už zhruba do minuty. Začne Rick Astley, také Dua Lipa, ta se chystá. Po půl deváté zavoláme do olomoucké zoologické zahrady. Budeme chtít odpovědět na jednu zásadní filmovou otázku z komedie Pelíšky. Schválně tipněte si, kterou. Je to něco samozřejmě, když budeme volat do olomoucké zoo, něco, co má společného se zvířaty. Zaznělo to v Pelíškách. Tipnete si? Za chvilku informace další. A teď doprava.
1: Doprava.
0: Uzavřená silnice na Olomoucku mezi Loučany a Senicí na Hané. Neprojedeme ani na hlavním tahu z Černé hory na Letovice. Další bouračky jsou například u Kojetína nebo taky u Olomouce. O tom všem si povíme. Víme, jak se jezdí tady. Stačí chvíle nepozornosti a pořádný průšvih na světě. To se stalo dnes ráno nedaleko Olomouce mezi Loučany a Senicí na Hané. Na železničním přejezdu vlak srazil auto. Silnice uzavřena. Vlak mimo koleje, objížďka přes náměšť, Nové Dvory a Seničku. Neprůjezdný je dál hlavní tah z Černé hory na Letovice kvůli vážné nehodě osobáku a nákladňáku na úrovni Krhova. Objíždíme přes Lisice. A další nehody jsou mezi Chropiní a Kujetínem nebo poblíž Olomouce na výjezdu z Přáslavic na Mrsklesi. Tudy pomalej projedeme. Během cestování nic nenecháváme náhodě. Jedeme spolu a jsme v pohodě.
1: Rádio Hana.

0: Moravské rádio z Moravského studia pro vás, pro moravské posluchače. Ano, na Moravě jsme s vámi doma tak v polovině pracovního týdne. 23. září 2026, svátek slaví Berty, začínáme první podzimní den. 7 minut po půl deváté. Celé ráno spolu naší AI dáváme zajímavý úkol. Vymysli název písničky o mně podle toho, jaký nebo jaká jsem. Tohle téma nás bude bavit po 8:45. A teď je tady dnešní ranní host. My jsme vám řekli, před půl devátou nalákali jsme vás, že budeme volat do olomoucké zoologické zahrady a zeptáme se na jednu otázku, která zazněla ve filmu Pelíšky. A vy jste tu otázku, která se samozřejmě tím pádem v Pelíškách týká zvířat, měli zkusit uhádnout. Jirko, jaká bude otázka z Pelíšku v dalších vteřinách, co myslíš?
1: Budeme měřit kodiaka.
2: Zkuste na tom strop. A uvidíme, hned jak je ten tvůj kodiak velký.
3: Tak Maruška, pozor a bude kodiak.
0: Ne. Medvěd kodiak ne. Nebudeme měřit s Volkem Polívkou a Mirkem Donutilem. My se totiž zaměříme ve spojení s Pelíšky na mnohem větší chuťovku.
4: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
5: Soudruhu učiteli, můžeš se na něco zeptat?
6: Ano.
5: Hoří hovno?
7: Peťo.
6: Co říká?
5: Jestli hoří hovno?
6: No. Třeba velbloudí, ano.
0: Legendární hláška z komedie Pelíšky. Podle herce Jaroslava Duška hoří. No a co na to říkají odborníci? Skutečně se velbloudím trusem dá topit? Pravda nebo mýtus? Odpověď má pro nás mluvčí olomoucké zoologické zahrady Iveta Gronská.
8: Tak já si dovolím krátké intro, protože voda jako taková je alfa omegou velbloudího života a velbloud s ní umí velice dobře hospodařit. Ono se dokonce říká, že by se nikdy nenapil závadné vody, že ji rozpozná na vzdálenost několika kilometrů. Ve chvíli, kdy dorazí do oázy, tak dokáže to jeho tělo pojmout až třeba 100 litrů vody. A když jí má nedostatek, tak velbloudí moč může být až takové sirupovité konzistence, je hodně hustá. A ten trus může být zbaven vody natolik, že se po přesoušení skutečně může používat jako topivo, takže ptáte-li se, zda hovno hoří, velbloudí ano.
0: Až příště budeme koukat na Pelíšky a ozve se otázka...
5: Hoří hovno?
0: Tak díky nám budete vědět, že to není mýtus, ale pravda pravdoucí. Potvrzeno.
9: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
10: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
11: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
12: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
13: Načková

0: za 14,90 a Nescafé instantní káva, různé druhy za 129,90 až do 29. září. Kaufland.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou. Vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Profesore, zas ten váš Olprán.
6: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
5: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
6: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
7: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
8: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak.
9: Ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B, CZ.
10: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
11: Olomouci, nastartuj motory. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
12: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
0: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
13: www.podlahypokr.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Pokr v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
14: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
15: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
16: Rádio Hana. Ten nejlepší hudební výběr.

ti šaty, kapelník je připraven. Vyšel v jednu, je půl pátý, za pár hodin končí den. Všechno stojí, všechno padá, na posledním podlaží, stejně

0: Hrajeme, bavíme, snídáme, vychutnáváme si chuť kávy nebo čaje a jsme rádi ve vaší společnosti také ve středu 23. září, kdy je v kalendáři jméno Berta, posloucháte Radio Hana. Dobré ráno. 8.50, nevěříme vlastním očím, přátelé, když se díváme na dnešní playlist Procházky pamětí. Naše vzpomínková show dneska vrátí nesmrtelné osmdesátky. Už po 9. hodině. Předtím ještě aktuální zprávy, také Pink Eye Try a teď pohled na náš Facebook. Tady nás baví dnešní top téma, zapojit se můžete i vy, jestli využíváte AI. Napište do své AI, vymysli název písničky o mně podle toho, jaký nebo jaká jsem. Připomeňme si, co vyšlo našemu Markovi.
1: Mistr signálu. Úderný synthpopový název s lehkou nadsázkou o řízení chaosu, lidech a technice.
0: Co Iveta, naše posluchačka, Ivy?
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
2: AI mi dalo název songu Klidná síla, anebo Tiše vpřed.
0: Dobře, to je moc hezké. Posluchačka Eva píše na Facebook Radia Hana, že její životní hymna by se jmenovala podle AI Srdce, co se nevzdává. Marcela, holka, kterou nejde přečíst. Karlův hit má název Trochu chaos, hodně já. A Lucie se taky zapojuje, píše krásné ráno. Tohle napsal o mě ChatGPT. Moje písnička by se jmenovala Nejsem na čekání. Pecka, my taky nechceme čekat, tak nás nenechte čekat. Hoďte do své AI větu. Pochlubte se, jak by se jmenovala písnička o vás. Posloucháte Radio Hana 8.51.

0: Pink a její Try. Naše super hrdinové jste vy a to na sobě ani nemusíte mít supermanský plášť. Každé ráno toho stíháte opravdu hodně. Vyvenčet psa, připravit svačinu, vypravit děti do školy, dovézt je do školky nebo do jesliček a ještě si připravit nářadí, smlouvy nebo další věci do práce. No, respekt, máte opravdu náš obdiv a také proto pro vás hrajeme nejlepší hudební výběr. Teď je 8 hodin 54 minuty. Za námi dnešní ranní topka Rádia Hana. Mezi 6 a 9 hodinou jsme zjišťovali a bavilo vás to, jak by se jmenovala písnička o vás podle AI. Volali jsme do olomoucké zoologické zahrady, zkontrolovali naše internetová bankovnictví a také sledovali odstraňování ranní nehody vlaku u Senice na Hané. Také o tom se více rozpovídáme v dopravě. A po 9. hodině naše dopolední vysílání až po okraj naplníme hity z jednoho roku. Budou osmdesátky.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Living on a prayer. Katapult. A chtěli by to najít ještě v našem playlistu i nějakou romantiku, no to je ona. To je ona. Cyndi Lauper, libozvučné dopoledne. A to nejlepší z jednoho roku, po zprávách, 8.55.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
3: Bude 9 hodin.
4: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Máme tu pro vás aktuální informace. Zaběhat si v parku a podpořit přitom zvířata, to můžeme tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Ve 13 hodin tu začne 5. ročník charitativního běhu a pochodu pro útulky. Program charitativní akce přibližuje web report.cz.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: Jednotky integrovaného záchranného systému zasahovaly ve 4 ráno na trati u náměště na Hané na Olomoucku. Na přejezdu se tu dnes srazil vlak s opuštěným osobním autem, které mělo poruchu. Při nehodě se naštěstí nikdo nezranil. Provoz na místě už funguje. Novou zábavu budou mít děti v biokoridoru Hloučila v Prostějově. Vznikne tu nová zábavně naučná stezka. V rámci sdíleného rozpočtu města tu vzniknou herní prvky i dřevěné sochy zvířat.
6: Podél trasy k posezení u Abrahámka tak budou umístěny dřevěné sochy zvířat, které doplní informační cedulky s popisem jejich života a chování. Součástí stezky bude také naučná věž a kuličkolam. Pro děti budou připraveny rovněž například balanční lávka, dřevěná prolézačka a stupinky pro menší děti. Stávající herní prvky projdou renovací.
5: Vysvětluje za město Prostějov Alena Vrtalová. Ještě má být v Česku teplo. Podle meteorologů přinese závěr září babí léto. Víkendové teploty mají vylézt i přes 20 stupňů ve stínu. A příští týden i k 25. Babí léto jsme na našem území zažili od roku 1961 66krát, píší o tom novinky.cz.
3: Sport.
5: Čeští tenisté mají jasno, s kým se střetnou ve čtvrtfinále Davis Cupu. Bude to Kanada, která týmovou soutěž reprezentací vyhrála v roce 2022. O našem soupeři rozhodl los v Boloni, která bude v listopadu hostit finálový turnaj.
3: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled
4: i ve středu.
3: Počasí.
0: Vítej, milí podzime, v noci na dnešek se oficiálně ujal vlády, začíná podzimní období babího léta, žlutého listí, hledání kaštanů a pouštění draků. Víme, jak bude první podzimní den tady u nás na Moravě, jasný anebo polojasný, přechodně oblačný a denní teploty 14 až 17 stupňů Celsia.
7: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing, když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
3: Doprava.
0: Uzavřená silnice na Olomoucku mezi Loučany a Senicí na Hané. Neprojedeme ani na hlavním tahu z Černé hory na Letovice. Další bouračky jsou například u Kojetína nebo taky u Olomouce. O tom všem si povíme. Víme, jak se jezdí tady. Stačí chvíle nepozornosti a pořádný průšvih je na světě. To se stalo dnes ráno nedaleko Olomouce mezi Loučany a Senicí na Hané. Na železničním přejezdu vlak srazil auto, silnice uzavřena. Vlak mimo koleje, objížďka přes náměšť, Nové Dvory a Seničku. Neprůjezdný je dál hlavní tah z Černé Hory na Letovice kvůli vážné nehodě osobáku a nákladňáků na úrovni Krhova. Objíždíme přes Lisice. A další nehody jsou mezi Chrobiní a Kujetínem nebo poblíž Olomouce na výjezdu z Přáslavic na Mrsklesi. Tudy pomalej projedeme. Během cestování nic nenecháváme náhodě. Jedeme spolu a jsme v pohodě.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.

0: Na Rádiu Hana pro vás ve středu dopoledne máme jedno upozornění. V 9 hodin a 7 minut. V této hodině se kolem nás mohou nekontrolovatelně ozývat věty jako je, tohle si pamatuju. Pane jo, to už jsem dlouho neslyšela. A nebo ne, Hanáci, kde jste to vyhrabali?
1: Rádio Hana.
2: Procházka paměti.
0: Ano, Procházka paměti Rádia Hana je tady. Otevíráme další rok našeho života. Dneska 80. Touláme se přesně rokem, kdy kaťáci zpívají někdy příště. V Československu se začínají prodávat mražené hambáče. Ochutnáme je po 9:45. Taky připluje Krokodýl Dundee.
1: Michael J. Krokodýl Dundee.
3: Safari nikdy, nikdy.
1: Jo, nikdy s námi nechoďte, když jo, nikdy se nevrátíte, co, Molly?
3: Součádl to nová Newsday.
0: A naše hudební mini okoření 80-kové hvězdy jako Samantha Fox, Eurythmics, Chris Norman za chvilku, anebo teď Lionel Richie. Držte se, bude to nejlepší hodina našeho dopoledne. Slibujeme. Dobrý den, Hana.

0: Osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Miroslavou Ferancovou o životě, o energii a síle pokračovat dál i o maličkostech, které dělají hezké dny. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
1: Rádio Hana. Procházka pamětí.
2: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Procházka paměti Rádia Hana je tady ve středu dopoledne pro každého. Nic po vás nechceme, nemusíte nikam volat ani psát. Dělejte si to, co chcete, to, co potřebujete. A u toho si v hlavě tipněte rok, do kterého se vracíme. Survivor tehdy vydávají romantickou rokovku Burning Heart, tu jsme si pustili. A další nápověda je, že v socialistickém Československu se začínají prodávat mražené hamburgery. Je to taková československá odpověď na zahraniční fast foody. No jo, no, ale ty hamváče se musí samozřejmě nějak skladovat, že? Třeba v mrazících boxech. A těch v československých obchodech moc není, máme o tom dokonce i reportáž tehdejší. Dobovou!
1: Příkladem takové úspěšné inovace je tento zmrazený hamburger z drůbežího masa. Přesto ne v každé prodejně ho spotřebitel najde.
2: Potřebujeme nezbytně, aby také došlo k vyšší aktivitě obchodních organizací, aby se podstatně zvýšilo technické vybavení prodejen chladírenským nábytkem, ale i mrazírenským, tak aby bylo možné tyto výrobky v obchodech prezentovat, ale i úspěšně prodávat.
0: Ano, vracíme se do roku, kdy se v socialistickém Československu prodávají mražené hamáče, jenomže ne ve všech obchodech jsou mrazící boxy. Další reprezentanti 80-kových světových hitparád budou na rádiu Hana. Eurythmics, také Cyndi Lauper nebo Status Quo. A připomeneme si i životní roli herce Paula Hogana.
3: Trochu už neradí čerstvý masl, nechtěl mě sežrat na místě. Chtěl mě jen chytit a províst smrtelný válení.
4: Válení?
0: Víte, s jakou 80-kovou akční komedií ho máme spojeného? Stačí poslouchat, bavit se a my vám za chvilku všechno řekneme.
5: Rádio Hana a Procházka paměti.
6: Vracíme vaše vzpomínky.
7: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
5: Radio Hana.
6: Jsme online na radiohana.cz.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
9: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
10: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57 Olomouc.
11: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
12: My ale nemáme strach. Vždy je to v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
11: A proto buďte u toho.
12: Držme při sobě, všetci spolu, přijďte na stadion. Vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
11: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
13: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
15: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
16: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
6: Rádio Hana, Procházka paměti.
5: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Se Status Quo děkujeme za vaši přízeň, za váš čas, vaše pozornost i za váš poslech. Procházka paměti Rádia Hana opět pořádá oblíbený výlet do jednoho roku.
1: Rádio Hana, Procházka paměti.
2: Hrajeme songy z jednoho roku.
0: Tak dneska nás naše rádiová cestovní kancelář bere do roku, kdy Status Quo zpívají Army Now a ve světových kinech je tahle kultovní akční komedie, poznáváte?
3: Michael J. Krokodil Dundee.
4: Safari nikdy, nikdy.
3: Jo, nikdy s námi nechoďte, když jo, nikdy se nevrátíte, co, Molly?
4: Součádl to nová Newsday.
0: Tak v hlavní roli australský herec Paul Hogan ten příští měsíc oslaví narozeniny. No, to je důležitá nápověda. Koukáme se, že 87. Letí to letí. Jak se tahle ta komedie jmenuje? Co? Znáte, poznáváte?
3: Trochu už neradí čerstvý maso. Nechtěl mě sežerat na místě. Chtěl mě jen chytit a províst smrtelný válení.
4: Válení?
3: Jo.
0: No, válení. Říkáte, že to je Krokodýl Dundee? No jasně, máte pravdu. Paul Hogan, ano, je to potvrzeno, tak jsme si to ještě tady s kolegy našli. 8. října oslaví 87. narozky. No a my se vracíme do roku, kdy hraje jedna, která Michaela Dundeeho. My jsme se na tohle jako děti, vzpomínám si, dívali pořád dokola, samozřejmě teda v devadesátkách. U dědečka, u babičky na videu, i když to není úplně dětský film, to se přiznáváme, natočili se celkem 3 díly. Krokodýl Dundee, Krokodýl Dundee 2 a Krokodýl Dundee v Los Angeles. A my se celou hodinu vracíme do roku, kdy má premiéru jednička. Ptáme se, jak už je to dlouho. Tohle je Rádio Hana a Procházka paměti.
2: Rádio Hana a Procházka paměti.
1: Vracíme vaše vzpomínky.
5: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
2: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
7: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází...

0: Pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
5: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
7: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte, víc info na webu Skokanu Olomouc.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Rádio Haná. Procházka pamětí.
10: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Mekis Birka. Na rádiu Hana, Catherine. Přátelé, pomůžete mi tady trošku rozfoukat ten prach? Ještě tady trošku. Máme tady zaprášené 80kové hudební poklady. S nimi vzpomínáme dneska na první lásky. Taky na mražené hamburgery v Československu, které se tehdy prodávají jako taková odpověď na zahraniční fast foody. Dneska taky zaprášené vzpomínky na premiéru Krokodýla Dundeeho. No a tak si dáme ještě závěrem Modern Talking. My každé všechny dopoledne připomínáme vzpomínky, události a hity, které se nám nesmí ztratit z paměti. Tak co myslíte, do kterého roku se vracíme dneska? V hodině mezi 9 a 10. Odpověď právě teď.
1: Rádio Hana a Procházka paměti. Dnes je to rok?

0: Radio Hana Procházka paměti. Ano, stále pokračuje rok 2026. Dneska máme 23. září, ale my jsme se vrátili do hudební minulosti, konkrétně do 80. let. Celou tuto hodinu mezi 9. a 10. Procházce paměti. Její finish s námi vysílá už také Martina Kvítko. Hezké dopoledne.
1: Zdravím všechny, na Hané vracíme zpátky 80. a moc rádi. A tohle to jsou, jak my jsme kdysi říkávali v mládí, modrý tanky.
0: My se vracíme do roku, kdy se v Československu prodávají mražené hamburgery. Je to vlastně taková ta odpověď, jak jsme si řekli, na co? Na co?
1: No, je to odpověď na to, že já jsem třeba, dokud jsem nenašla tuhletu informaci, tak jsem to ani nezaznamenala v 80. letech jako dítě, že něco takového třeba v těch sámoškách nebo kde to jako bylo, ty mražené hamburgery, tady ta vymoženost ze západu.
0: Já ti řeknu, kde to v těch sámoškách bylo, v mrazácích rozhodně ne, protože ty mrazáky nebyly a my jsme si to potvrdili dneska dobovou reportáží.
2: Příkladem takové úspěšné inovace je tento zmrazený hamburger z drůbežího masa. Přesto ne v každé prodejně ho spotřebitel najde.
3: Potřebujeme nezbytně, aby také došlo k vyšší aktivitě obchodních organizací, aby se podstatně zvýšilo technické vybavení prodejen chladírenským nábytkem, ale i mrazírenským, tak aby bylo možné tyto výrobky v obchodech prezentovat, ale i úspěšně prodávat.
1: Já jsem teda chodila do obchodu, my jsme vraceli, tomu se říkalo vracet ty vratné láhve, to fungovalo hodně.
0: Ano.
1: A já si teda fakt nevybavuju, že bych narazila na nějaký mražený drůbeží hambač. To fakt jako ne.
0: Československá televize o tom ale vysílala. My jsme se také vrátili do roku, kdy ve světových kinech jede první díl Krokodýla Dundeeho. A to byl tedy tím pádem rok dneska v Procházce paměti.
1: S Krokodýlem Dundee je to rok 1986.
0: Dobře ty.
4: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Dopoledne plné hitů s Martinou Kvítkou po 10. na rádiu Hana. Ejo Max, Xindle X.
4: Čím je to dneska, čím, že
1: a dáme si taky OMD.
0: Ani pozdě, ani brzy, tak akorát. Dřív než ostatní další zprávy a Tomáš Gottwald na rádiu Hana v 9.55.
5: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
6: Bude 10 hodin.
7: Hezké dopoledne.
6: Zprávy Rádia Hana.
8: Sledujeme pro vás, co se děje. Vrátíme se ke kriminálnímu případu z prosince 2025. V Bohuňovicích na Šternbersku tehdy 18-letá dívka po dohodě s přítelem postřelila rodiče. Motivem byl dle policie majetkový prospěch. Matka útok nepřežila. Kriminalisté v těchto dnech předali státnímu zástupci návrh na podání obžaloby na 18-letou dívku a jejího 30-letého partnera, obviněných z vraždy a pokusu o vraždu dívčiných rodičů.
9: Vazebně stíhané dvojici hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.
8: Dodal za policii komisař Libor Hejtman. Cyklisté v Šumperku. Lávka na cyklostezce z města směrem na Nový Malín je ode dneška do 8. října uzavřena kvůli opravě hydroizolace. Pro chodce a cyklisty platí na stezce vyznačená obchozí trasa, informuje o tom město. Máváme kotlíkovým dotacím. V Olomouckém kraji po 10 letech končí. Od roku 2016 využilo příspěvek na výměnu starých vytápěcích kotlů za nové ekologické téměř 8 000 lidí. Z evropských peněz vyčerpali prostřednictvím kraje skoro miliardu korun, píše o tom Report.cz.
6: Sport.
8: Na prosincové mistrovství Evropy se připravují české volejbalistky. Dnes se vstoupí do mezinárodního turnaje v Chebu. Od 20 hodin se střetnou s norskou B reprezentací. Následně naše volejbalistky vyzvou ještě výběr Polska a Slovinska.
6: Počasí.
0: Dnes v noci ve 2 hodiny a 5 minut létu skončila služba a na šichtu nastupuje podzim. Této informaci dává palec nahoru 10 z 10 létajících draků, kteří už se těší na nebe. Víme, jak bude dnešní denní teploty 14 až 17, jasno anebo polojasno, přechodně oblačno.
6: Doprava.
0: Lesková doprava z Olomouce, také z Otrokovicka nebo z Boskovicka pro vás právě teď. Pozor na rychlost, policejní kontroly hlídají v Olomouci na Masarykově ulici, také na Otrokovicku v Tlumačově na ulici Dolní a další hlídky mezi Boskovicemi a Sebranicemi na průjezdu kolem Mladkova u autobusové zastávky. A ještě rychlá informace z Valmezu, tady je nehoda osobáku a dodávky na ulici Hranická.
6: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
10: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
6: Nejlepší hudební výběr.

0: nemiluju.
1: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Miroslava Ferancová a my se ptáme. Celé dny trávíte v plném nasazení v jednáních a mezi lidmi. Kde berete novou energii? Jak vypadá vaše osobní oáza klidu a co pro vás znamená absolutní ticho?
2: No, ta energie, to je to, co v poslední době už jako mi trošku dochází. My jsme se sestrou dostali od rodičů velikou zahradu a jak jsme vždycky v dětství to nenáviděli, tu práci na zahradě, tak teď mě to celkem nabíjí. Je teda fakt, že já to dělám z také manažerské pozice. Pracuje sestra se svým přítelem a já jim dávám rady, jak by to měli dělat. A to taky musí někdo dělat. Takže vlastně ten pobyt v té zelení a takový to, že si oblečete ty starý rifle a starý tričko a trošku tam jako něco šťouráte v té hlině, tak to je takový to. A nemusíte nic a nemusíte se nějak tvářit a nesledujete, kdo vás u toho pozoruje a jenom třeba posloucháte ptáky nebo tam honíte psa, který tam vyhrabává díry na zahradě, tak to je takový jako zdroj energie, by se dalo říct.
1: Říká Miroslava Ferancová. Děkujeme.
3: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve středu dopoledne.

0: Tak je tady oficiálně první podzimní den a my vám tudíž přejeme pohodové podzimní dopoledne na té správné rádiové vlně. Díky, že posloucháte Hanou a doufáme, že taky díky nám máte skvělou náladu. Jako vždycky vám hrajeme hit za hitem, za chvilku tady bude třeba Alex Warren anebo Tina Turner. A ještě v téhleté hodině určitě nabídneme i ty nejlepší akce v našem regionu. Tak rozhodně zůstaňte s námi.
1: Posloucháte Rádio Hana.
2: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
3: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
2: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
3: To si píš.
2: Teda Franto, to běžím říct holkám.
3: No, to běž.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz. Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
5: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežnici. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
7: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD.

0: můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Rádio Hana.

0: rádi, když si naladíte Hanou a jsme ještě radši, když s námi vyrazíte na akci, kterou vám doporučíme. Tak třeba teď v pátek 25. září ožije Olomoucká pevnost poznání nocí vědy. Letos je téma komunikace, což znamená, že si můžeme vyzkoušet třeba morzovku nebo poznáme, jak fungoval šifrovací stroj Enigma a možná taky zjistíme, jak komunikuje umělá inteligence. V pátek večer v Olomoucké pevnosti poznání. Na zámku v Úsově bude o víkendu Bílá paní a další duchové. Připravený je třeba strašidelný labirint nebo pohádková herna v sobotu 26. na Úsovském zámku. A pozor, v pátek přijede do Šumperku absolutní legenda českého punku Visací zámek. Pánové stále hrají v původní sestavě, takže tento pátek si užijeme punkový večírek v Šumperském kulturáku. Začátek bude v 19.30.
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit.
3: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
4: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
5: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
8: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
7: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
8: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
9: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
10: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
11: Vážně? A co umí?
10: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
11: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
12: Ahoj, tady Giorgio.
13: My name is Giovanni Giorgio.
12: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
14: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
17: Olomouci, nastartuj motory. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
18: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Rád. Rádio Hana.
19: Nejlepší hudební výběr.

0: Anahané se nám ochladilo a už zapínáme taky doma i v práci topení. Podrobnosti za chvilku v našich zprávách a po 11. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude třeba slzám. Dáme taky Lighthouse Family. Nebo Miley Cyrus. Zprávy nahané, tak to znamená zprávy dřív než ostatní, teď je 10.57.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
3: Bude 11 hodin.
4: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Ochladilo se a v regionu už topíme. Dodavatele tepla v Olomouckém kraji kvůli chladu postupně spouštějí topnou sezónu. Radiátory se již rozehřívají v tisícovkách domácností v Olomouci nebo v Hlubočkách či Prostějově. Ústřední topení se tu rozehřálo včera. Dodávky tepla odstartovaly po poklesu teplot. Vyhláška určuje zahájení vytápění v momentě, kdy průměrná denní teplota klesne pod 13 stupňů ve dvou po sobě jdoucích dnech.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: Dojde na rozšíření kovošrotu v Prostějově. Otázku řeší mnoho místních. Záměr rozšíření provozu na zpracování autovraků u nádraží v Prostějově musí nyní projít posouzením vlivu na životní prostředí. Rozhodl o tom Olomoucký krajský úřad. Společnost TSR plánuje v Prostějově zdvojnásobení kapacity zpracování na 69 tisíc tun odpadu. Už příští rok, pokud získá povolení, píše ČTK. Proti investici z obav před hlukem a prachem v petici sepsané na jaře vystoupily stovky místních obyvatel. Téma dále sledujeme.
3: Sport.
5: Medaily na mistrovství Evropy v Sofii už má jistou boxerka Stella Blažková. Po výhře 3-2 na body nad Polkou Koterskou prošla 20-letá česká reprezentantka do semifinále ve váhové kategorii do 80 kilo a má jistý minimálně bronz. Ocenější medaily se dnes utká s Ruskou Demurčianovou. Uvidíme, jak to dopadne.
3: Počasí.
0: Víme, jak bude. Víme, že na Moravě jsou rána chladnější, ale odpoledne to povyskočí na 15 až 17 stupňů. Dnes i zítra, kdy nás ovšem navíc čeká taky občasný déšť. A zatím to stále vypadá tak, že v pátek a o víkendu nám babí léto nabídne teploty kolem 20 a k tomu spoustu sluníčka. A výhledově příští týden, tedy na přelomu září a října, naměříme místy i 24 stupňů.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
3: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Víme o nehodě v Olomouci Hejčíně, na ulici Ladova. Bouráme taky na silnici 55 v úseku Krčmaň-Kokory. V Přerově máme bouračku na generála Štefánika. Je to srážka osobáku a motorkáře a ťukanec dvou aut řešíme v Bruntále na Uhlířské. Policejní hlídku nám pak hlásíte v Olomouci na Kosmonautu, na dálnici D55, když se jede kolem Záhlinic, v Boskovicích na ulici Mánesova a nebo taky u Boskovic v Mladkově, jak jsou ty autobusové zastávky. Tak nohu z plynu a pohodovou jízdu.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
3: Lepší hudební výběr.

0: zdravíme všechny, tak co, už jste někdy, někde potkali naši oříškovou hlídku? Ano nebo ne? Pokud ne, tak možná nevíte, jak to funguje, možná nevíte, co vás čeká. My si to na Hané rozhodně povíme do 5 minut, tak určitě poslouchejte dál.
1: Rádio Hana.
2: Přejeme středu na jedničku.

0: Taky dneska si hrajeme ten nejlepší hudební výběr. Taky dneska je tu s námi Oříšková hlídka Rádia Hana. O co vlastně jde? Podle názvu asi nejspíš tušíte, co pro vás máme, ale otázka zní, kde se dneska potkáme. Tak například v Kroměříži, a nebo taky v Přerově. Ano, už se na vás těšíme.
1: Oříšková hlídka Rádia Hana dneska opět zavítá za vámi. Máme pro vás kufr plný arašídů a spoustu úsměvů, tak si nás najděte. Navíc s našimi oříšky můžete vyhrát i dovču na Gran Canary. Více infa se dozvíte přímo od nás. Dneska ve 12 hodin vyrážíme k Přerovské galerii a potom se uvidíme na Kroměřížském náměstí.
2: Alika Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz. Posloucháte Rádio Hana.
3: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí.
4: Každé všední dopoledne po deváté.
3: Jedině na Rádio Hana.
5: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
4: Rádio Hana.
3: Jsme online na radiohana.cz.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Křupavý chléb z Nového Jičína. Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
10: Malosoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
11: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
12: My ale nemáme strach. Vždy je totiž v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
11: A proto buďte u toho.
12: Držme při sobě, všetci spolu, přijďte na stadion. Vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás, Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
11: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.
13: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
14: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
15: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
16: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
17: Vytvořeno s použitím AI.
18: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
19: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
14: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
13: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: Rádio Hana.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: Aktuální čas na Hané 11.37. Tohle je Miley Cyrus. My vám hrajeme nejlepší hudební výběr a taky se každý den snažíme dát vám třeba praktické tipy do života, které se můžou hodit. Je to například i pravidelná kontrola našich bankovních účtů. Do 3 minut budeme řešit třeba takové předplatné a další výdaje. Tak určitě poslouchejte dál.
1: Rádio Hana.

0: Přemýšlíš, kam po škole, aby tě to bavilo a mělo to šťávu? Pokud tě láká svět módy, skicování, barvy a vlastní styl, zpozorni. Na střední škole designu a módy v Prostějově nebudete jen sedět v lavicích a biflovat teorii. V oboru modelářství a návrhářství oděvů dostaneš prostor tvořit. Naučíš se navrhovat originální kolekce, pracovat s moderními grafickými programy na počítači, rozvineš svůj výtvarný talent a převedeš svoje nejbláznivější nápady do reality. Staň se tím, kdo diktuje trendy, ne tím, kdo je bude jen slepě následovat. Tvůj sen o kariéře v módním průmyslu začíná právě teď. Řemeslo je základ a vždy se ti vrátí vše, co se naučíš. Tak hlavně tvoř, šij, navrhuj a dělej, co tě baví. Studuj u nás ssdam.cz. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat modelářství, návrhářství oděvů a objev všechny možnosti studia.
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: Říká se, nemusí pršet, stačí, když kape. Jenomže ono nám může nenápadně v uvozovkách kapat také z bankovního účtu. Každý měsíc stovky a za celý rok klidně tisíce korun. Ona doba je rychlá a člověk snadno zapomene, kde všude si platí cloudové úložiště, streamovací službu, televizi, aplikaci na cvičení, střih videa nebo různé hry. Evropská komise dokonce uvádí, že do nechtěného předplatného se někdy chytil přibližně každý desátý spotřebitel v Evropské unii. Rada je jednoduchá. Abychom neplatili to, co nevyužíváme, udělejme si 5 minut času a v internetovém bankovnictví si projeďme všechny opakované platby. O každé koruně, která odchází z účtu anebo z karty, bychom měli vědět. A hlavně pozor, když aplikaci z telefonu smažeme, předplatné tím nezrušíme. Takže ano, nemusí pršet, stačí, když kape, ale raději ne z naší šrajtofle.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve středu.
3: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou. Vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
4: Svět spánku.cz. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
5: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku.cz.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
9: Profesore, zas ten váš Olprán.
10: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
9: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
10: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
12: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
13: To snad ne, já se na to vysku. A kučka je zase fuč.
14: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
13: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
14: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
15: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon, dlažby, ploty, sluší, všude přitom. Titon,
16: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, pět atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
17: Olomoucký report CZ.
18: Pořád se něco děje.
17: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
19: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
18: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Jsme Rádio Hana.

0: Za okamžik jsou tu nahané polední zprávy, v nich nejvíc informací z našeho regionu. Zjistíme, že potkani v Olomouci se mají skvěle. Spousta zbytků v parku nebo u nějakého toho kontejneru. Podrobnosti už za okamžik. Na nahané si dál hrajeme taky ten nejlepší hudební výběr i po 12.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude třeba Paula Abdul. Taky Lucie Bílá.

0: je 11:56.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Bude 12 hodin.
0: Hezké poledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Co pak se u nás děje, to pro vás neúnavně sledujeme. Pojďte si poslechnout aktuality. Nekrmte potkany, to je jasný vzkaz od radnice obyvatelům Olomouce. Lidé nechávají zbytky jídla v parcích a u kontejnerů a krmí tím hlodavce. Město se snaží hubit hlodavce deratizací. Letos už hubení přišlo na 400 tisíc korun. Hubení v Olomouci je pravidelné, ale kvůli nehospodárnému vyhazování jídla není dost účinné. Radnice tímto reaguje na četné podněty a stížnosti občanů na výskyt potkanů u kontejnerů. Nože, nekrmme si v Olomouci. Mouci potkany.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Koryto řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kroměříží je opravené. Vodohospodáři dokončili opravu úseku u Střížovic, který poškodili povodně z roku 2024. Nyní už připravují navazující protipovodňovou ochranu Kroměříže.
2: Hlas lidu.
3: Jak se líbí středoškolákům ve škole? Ve většině ano, s kvalitou vzdělávání je spokojena podle nového průzkumu STEM více než polovina žáků. Jsou-li nespokojení, tak pokud výuka nereflektuje reálný život.
2: Sport.
3: Dostanou rychlobruslaři v Česku svoji halu? Mluví se o tom už 20 let. První rychlobruslařská hala v Česku může vyrůst v Českých Budějovicích. Jihočeský kraj se na projektu dohodl se svazy. Stavba však závisí na podpoře státu.
2: Počasí.
0: Je tady oficiálně první podzimní den, to znamená, že nastává podzimní rovnodennost. A jak název napovídá, den je dneska zhruba stejně dlouhý jako noc. Víme, jak bude, na Moravě dál vesměs polojasno a k tomu zhruba 15 až 17 stupňů. Tyhle teploty čekáme i zítra s tím, že může místy i trochu zapršet. V pátek a o víkendu pak opět počítáme se sluníčkem a na teploměru by měla být nejčastěji 20. Víme, jak se jezdí tady, víme, že nehoda se dořešuje na silnici 55 Olomouc-Přerov, a to konkrétně v úseku Krčmaň-Kokory. Provoz je tu sveden do jednoho pruhu. Kolony se mohou tvořit i na objízdné trase kolem Majetína. Jinak policejní hlídku nám hlásíte v Olomouci, kousek od Žižkova náměstí, na křižovatce ulic Husova a Masarykova 17. listopadu. Hlídka taky na dálnici D46 na exitu Prostějov-Jih nebo ve Valmezu na Solární. Každopádně na cestě tak jsme v klidu, však ono nám nic neuteče a neujede.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Nahané, milujeme ten nejlepší hudební výběr a taky milujeme, když vám rozdáváme dárky. Ano, je to i naše oříšková hlídka, ta nám veze co? No samozřejmě hromadu oříšků, ale také možnost jet na exotickou dovolenou. A kde se dneska potkáme? Připomínáme, že odpoledne to bude určitě v Kroměříži a teď kolem oběda, taky v Přerově. Moc se na vás těšíme.
1: Hlásí se vám oříšková hlídka Rádia Hana. Aktuálně s vámi křupeme před Přerovskou galerií. Jestli máte rádi arašídy, tak neváhejte a doražte za námi, dokud ještě jsou. Jsme tu zhruba do půl druhé a pak se přesouváme na Kroměřížské náměstí. Tak si nás tam najděte.
2: Alika Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
3: Poledne na Hané.
4: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
7: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku.cz.
8: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Oby Olomouc.
9: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
10: Olomouci, nastartuj motory. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
14: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
15: Ahoj, tady Giorgio.
16: My name is Giovanni Giorgio.
15: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
2: Tady je Radio Hana.
17: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

0: Nahané vracíme zpátky 90. Vzpomínáme na Michaela Jacksona. Tak přátelé, pozor, kulatou 90. dneska slaví básník, prozaik a cimrmanolog Milan Čepelka. Ano, mamka Žílová v nejstarší hře Akt, babička z českého nebo hrabě Zeppelin v hospodě na Mítince. Miloň, to je prostě...
1: Láska na první pohled. Jakmile jsem ji uviděl, okamžitě jsem se zamiloval, ale nemyslete si, že to je nějaká povrchní známost, to je na celý život, to je hluboký trvalý vztah. Fuj, to mě to vzalo.
0: Milan Čepelka, kulatá 90. A co tam máme dál?
2: Rádio Haná, kalendárium.
3: Je středa 23. září a dnes jsme se probudili do podzimu. Ano, ve 2:05 v noci nastala podzimní rovnodennost a tím oficiálně odstartoval astronomický podzim. A kdo dnes slaví? 77 let má tento americký rocker. To je Bruce Springsteen. Ročník 1969 je bývalý fotbalový reprezentant a současný trenér české 21 Honza Suchopárek. A máme tu i jedno speciální olomoucké přání. Narozeniny slaví náš kamarád, novinář a ředitel televize z ZIP Zdeněk Zukal. A svátek mají všechny Berty. Vaše jméno má německý původ a znamená něco jako zářivá. A právě na tom jsme s naším týmem postavili vaši sváteční hymnu.
4: Bertičky, dneska máte svátek!
5: A vaše jméno souvisí se slovem zářivá.
6: Takže sluneční brýle nasadit.
5: Začíná vaše sváteční hymna.

0: vaše sváteční hymna.
1: Gratulujeme!
2: Rádio Haná, kalendárium.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomouci.

0: Svoboda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
2: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
1: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
2: To si piš.
1: Teda Franto, to běžím říct holkám.
2: No, to běž.
3: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
4: Luskni CZ.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni CZ. V Mžiku doručíme.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
9: Schořela mi kulma.
10: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů, to vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz. Předmětem účetní. Těšíme se na vás.
13: Posloucháte Rádio Haná.

0: Tak tohle je moc pěkná vzpomínka na devadesátky. Tohle je Annie Lennox. My jsme vždycky říkali Anička Lennoxová. Rádio Hanám, hrajeme si dál. Jestli pak vám říká něco jméno Jiří Kudlička. Pokud jste ze Štrberka, tak nejspíš ano. Jinak si to povíme už za okamžik taky v našich zprávách. A na Hané si dál hrajeme i po 13. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Dáme si německý rokec Giant Rooks. Bude taky Eva Fa.

0: Jsme pro vás Kople Čechno, Rádio Hana, teď je 12.57.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
2: Bude 13 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Máme tu pro vás další informace. Co bude s Jiřím Kudličkou, který je obžalovaný z vraždy a dalších útoků? Znalkyně u Olomouckého krajského soudu pro něj doporučila zabezpečovací detenci. Čelí obžalobě z otravy kolegy Fridexem ve Šternberku ve firmě Excalibur. Měl chystat i nástrahy na bezdomovce. Podle znalců je 48-letý Jiří Kudlička pro společnost mimořádně nebezpečný a možnost jeho zpětného začlenění do společnosti je prakticky nulová. Státní zástupce pro něj žádá 25 let vězení. Muž vedle obžaloby z vraždy, pokusu o vraždu a přípravy vraždy čelí i obvinění z přípravy útoku výbušninou na policisty a ze žhářství. Olomoucký krajský soud jednání odročil na 21. října, kdy padnou závěrečné návrhy, píše o tom ČTK. Na budoucí rodiče mává porodnice Agel Přerov. Dnes do 17 hodin má den otevřených dveří. Nastávající rodiče si tu mohou prohlédnout sály, setkají se se zdravotníky a je tu pro ně i bezplatný 4D ultrazvuk. Prostějov plánuje rozvoj areálu Střelnice za Hloučelí. Primátor František Jura podepsal memorandum s myslivci. To má zajistit údržbu a využití prostoru nejen pro samotné myslivce, ale i pro místní školy a veřejnost. Sport. Do akce jdou kluby z našeho regionu v hokejové Maxalize. Na domácím ledě se v pátém kole soutěže představí zlínští Berani, kteří od 17.30 vyzvou Tábor a od 18 hodin hrají venku přerovští Zubři. Ti se střetnou se Sokolovem.
0: Počasí. Víme, jak bude. Na Moravě dál víceméně slunečno a k tomu mírné oteplení. Zatímco dneska a zítra bychom měli mít 15 až 17 stupňů, tak v pátek a o víkendu už to bude kolem 20 a příští týden místy i 24. Jinými slovy, tak jako skoro každý rok, i letos tady máme na přelomu září a října babí léto. Většinou je to jenom na pár dnů, ovšem máme tu i rekordmana. To nejdelší babí léto trvalo 2 týdny a bylo to docela dávno, v roce 1969.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava. Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídku máme v Olomouci, kousek od Velkomoravské, na Holické ulici, u té Molky, taky ve Slatinicích, u Mlýnu, anebo v Kroměříži, v ulici na Sladovnách. Hlídka je taky na dálnici D55, nedaleko exitu Hulín Východ. A my už jedeme dál. Rádio máte správně naladěné, tak na cestách hlavně mějte oči otevřené.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: tohle je náš nejlepší DJ Robbie Williams. Hrajeme a bavíme, všechny vás zdraví Martina Kvítko. S Rádiem Hana si užíváme vlastně oficiálně první podzimní odpoledne. Když budeme chtít, tak v Olomouci se třeba projdeme po Horním náměstí, pokocháme se Svatou Trojicí, anebo taky pískovou sochou Mozarta, který ještě pořád odpočívá na svém sofa u olomoucké radnice. A máme tu pro vás i pozvánky na prodloužený víkend od pátku do pondělka. Svatováclavské hody v Tovačově. To znamená, že tady budou rockové koncerty, věrovanka, nohejbal, divadlo nebo i medové odpoledne. A od pátku do pondělka se můžeme potkat také na Sovinci. Tady bude Přízrak temné věže. To znamená na hradě šermíři, kejklíři, mušketíři a taky sokolníci.
1: Posloucháte Rádio Hana. Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Montblanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun.

0: Tohle je Nahané Adel, za chvilku tady bude DJ Bobo, uděláme si 90-kovou party. No a už teď můžeme taky Nahané s jistotou říct, že zítra tady pro vás budeme mít aktuálně filmové premiéry tohoto týdne a dneska odpoledne se rozvíme, co mají společného takové filmové Belíšky a Velbloudi z olomoucké zoo. Tak nikam neodcházejte, jdeme na to.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Dobře, učiteli, můžu se na něco zeptat?
3: Ano?
2: Hoří hovno?
4: Peťo!
3: Co říkám?
2: Jestli hoří hovno?
3: No, třeba velbloudí, ano.
5: Legendární hláška z komedie Pelíšky. Podle herce Jaroslava Duška hoří. No a co na to říkají odborníci? Skutečně se velbloudím trusem dá topit? Pravda? Nebo mýtus? Odpověď má pro nás mluvčí olomoucké zoologické zahrady Iveta Gronská.
6: Tak já si dovolím krátké intro, protože voda jako taková je alfa omegou velbloudího života a velbloud s ní umí velice dobře hospodařit. Ono se dokonce říká, že by se nikdy nenapil závadné vody, že ji rozpozná na vzdálenost několika kilometrů. Ve chvíli, kdy dorazí do oázy, tak dokáže to jeho tělo pojmout až třeba 100 litrů vody. A když jí má nedostatek, tak velbloudí moč může být až takové syrupovité konzistence, hodně hustá. A ten trus může být zbaven vody natolik, že se po přesoušení skutečně může používat jako topivo, takže ptáte-li se, zda hovno hoří, velbloudí ano.
5: Až příště budeme koukat na Pelíšky a ozve se otázka...
2: Hoří hovno?
5: Tak díky nám budete vědět, že to není mýtus, ale pravda pravdoucí. Potvrzeno.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
7: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
8: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
5: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
9: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
10: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
11: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
12: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
13: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
14: Když jde o zdraví.
12: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
13: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
15: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.

0: let. Tak přátelé, ani možná ne za 100 let, možná třeba za rok, za dva, tady ve studiu už nebudou sedět živí moderátoři, ale možná tady místo nás bude umělá inteligence. Já zdravím teď zatím živého kolegu Štěpána. Ahoj, ahoj.
1: Přesně tak, krásné odpoledne. Já zdravím živou Marťu. No a pevně věřím, že si tady za pár let jako nebudeme povídat s nějakým klonem, že jo? S nějakým humanoidem.
0: S nějakým robotem. Ne, my máme totiž ale zajímavé téma na našem Facebooku a týká se to umělé inteligence, protože hodně lidí s ní pracuje. Máme tam to ChatGPT, máme tam tu kamošku Gemini a my jsme se ptali, nebo vy byste se taky měli zeptat, aby vymyslela název písničky podle toho, co o vás ví, jak spolu komunikujete. Tak Štěpán tady dostal absolutní záchvat smíchu, když se dozvěděl název svojí písničky. Já teda začnu jako naprosto super skromná Marťa. Nesouzním s tím, co mi Gemini vymyslela, protože ona mi vymyslela okay. Královna éteru. Nemyslím si
1: Královna
0: to.
1: Éteru, ale tak to ty seš jako. Zase, jako, to víš si... co, to ti nikdo nemůže vzít tu korunku tady jako hanáckou.
0: Děkuju, a tak co vymyslela teda?
1: Ale že jo, tak já se samozřejmě s Četíkem radím, než jezdím na moderovačky, na akce. No a ideální song pro mě by měl být Zítra to nějak dopadne.
2: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Ono to nějak dopadne i po 14. hodině. Bude Taylor Swift. Bude taky Sheryl Crow. A když to se Štěpánem nějak dopadne, budou i kluci z kapely Kryštof. Zprávy počasí, doprava, máme to, je 13.56.
3: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
4: Bude 14 hodin.
5: Hezké odpoledne.
4: Zprávy Rádia Hana.
6: Sledujeme pro vás, co se děje. Vrátíme se ke kriminálnímu případu z prosince 2025. V Bohuňovicích na Šternbersku tehdy 18-letá dívka po dohodě s přítelem postřelila rodiče. Motivem byl dle policie majetkový prospěch. Matka útok nepřežila. Kriminalisté v těchto dnech předali státnímu zástupci návrh na podání obžaloby na 18-letou dívku a jejího 30-letého partnera, obviněných z vraždy a pokusu o vraždu dívčiných rodičů.
7: Vazebně stíhané dvojici hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.
6: Dodal za policii komisař Libor Hejtman. Cyklisté v Šumperku. Lávka na cyklostezce z města směrem na Nový Malín je ode dneška do 8. října uzavřena kvůli opravě hydroizolace. Pro chodce a cyklisty platí na stezce vyznačená obchozí trasa, informuje o tom město. Máváme kotlíkovým dotacím. V Olomouckém kraji po 10 letech končí. Od roku 2016 využilo příspěvek na výměnu starých vytápěcích kotlů za nové ekologické téměř 8 000 lidí. Z evropských peněz vyčerpali prostřednictvím kraje skoro miliardu korun, píše o tom Report.cz.
4: Sport.
6: Na prosincové mistrovství Evropy se připravují české volejbalistky. Dnes se vstoupí do mezinárodního turnaje v Chebu. Od 20 hodin se střetnou s norskou B reprezentací. Následně naše volejbalistky vyzvou ještě výběr Polska a Slovinska.
4: Počasí.
0: Víme, jak bude. Víme, že na Moravě jsou rána chladnější, ale odpoledne to povyskočí na 15 až 17 stupňů. Dnes i zítra, kdy nás ovšem navíc čeká taky občasný déšť. A zatím to stále vypadá tak, že v pátek a o víkendu nám babí léto nabídne teploty kolem 20 a k tomu spoustu sluníčka. A výhledově příští týden, tedy na přelomu září a října, naměříme místy i 24 stupňů.
4: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídku máme v Olomouci na Polské, taky kousek od kina Metropol, na tom kruháči Studentská Dobrovského na Střelnici. Hlídka je i v Prostějově na Plumlovské. A pozor, větší nehodu nám hlásíte na Boskovicku na silnici 43 Krhov Sebranice. Komunikace by tady měla být dočasně uzavřená, takže se jezdí okolo přes Voděrady. Na místě probíhají záchranné práce po bouračce nákladňáku s osobákem. Tak ať vám to dnes sviští bez červené, bez nehod a bez pokut.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: krásné středeční odpoledne. Harry Styles za námi, Kristofa Dominika Alagia nebo Cranberries u nás už za malou chvíli, ale ještě předtím pozdravíme do Kroměříže, protože právě tam dnes vyrazila naše oříšková hlídka, tak pojďme na to.
1: Rádio Hana. Oblíbené hlídky Rádia Hana vyráží za vámi.
2: Oříšková hlídka se vám hlásí z Kroměřížského náměstí. Hlídku Rádia Hana rozhodně nemůžete přehlédnout ani přeslechnout. Nemáme pro vás totiž jen oříšky, ale dovezli jsme vám i náš nejlepší hudební výběr. Tak si přijďte za námi zatančit i zakřupat.
3: Alika Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
1: Rádio Hana. Více na www.radiohana.cz.
3: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
1: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
4: My ale nemáme strach. Vždy je totiž v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
1: A proto buďte u toho.
4: Držme při sobě, všetci spolu, přijďte na stadion. Vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
1: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.
5: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku.cz.
9: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežnici. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
10: Profesore, zas ten váš Olprán.
8: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
10: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
8: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
11: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
6: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
12: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
13: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
14: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
15: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Radio Hana.
3: Olomouc, Prostějov a Přerov.
1: Nejlepší hudební výběr.
16: Ain't no disco. It ain't no country club either.

0: zpravodajské portály.
1: O čem se píše?
2: Olomoučtí atleti během nadcházejícího víkendu zabojují na mistrovství České republiky družstev. Juniorská parta se představí v Praze, dorostenci v Plzni a my spolu s webem Olomouc.cz našim přejeme co nejlepší umístění. Běh a pochod pro útulky se vrací do Olomouce. Jak píše Report.cz, pomáhat budou běžci, pejskaři i rodiny s dětmi už tuto neděli. A ještě zdravíme Přerov. Tady chceme mít komplexní přehled o stavu městské zeleně, ať už jsou to parky, stromořadí nebo sídliště. Jak bude probíhat realizace téhleté studie, tak o tom informuje web města Přerov EU. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Haná.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový...

0: dohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
3: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
6: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B, CZ.
7: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá.

0: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, pět atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
3: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz
4: Rádio Hana.
5: Nejlepší hudební výběr.

0: zahyte.
1: Dnešní odpoledne u nás vylepší YouTube. Dáme si taky pohodičku od kapely Miraj. A po 15. hodině u nás nebude chybět ani Cyndi Lauper. Radio Hana 14.57, neseme zprávy.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
3: Bude 15 hodin.
4: Hezké odpoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Ochladilo se a v regionu už topíme. Dodavatelé tepla v Olomouckém kraji kvůli chladu postupně spouštějí topnou sezónu. Radiátory se již rozehřívají v tisícovkách domácností v Olomouci nebo v Hlubočkách či Prostějově. Ústřední topení se tu rozehřálo včera. Dodávky tepla odstartovaly po poklesu teplot. Vyhláška určuje zahájení vytápění v momentě, kdy průměrná denní teplota klesne pod 13 stupňů ve dvou po sobě jdoucích dnech.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: Dojde na rozšíření kovošrotu v Prostějově. Otázku řeší mnoho místních. Záměr rozšíření provozu na zpracování autovraků u nádraží v Prostějově musí nyní projít posouzením vlivu na životní prostředí. Rozhodl o tom Olomoucký krajský úřad. Společnost TSR plánuje v Prostějově zdvojnásobení kapacity zpracování na 69 tisíc tun odpadu. Už příští rok, pokud získá povolení, píše ČTK. Proti investici z obav před hlukem a prachem v petici sepsané na jaře vystoupily stovky místních obyvatel. Téma dále sledujeme.
3: Sport.
5: Naši mladí hokejisté už vědí, s kým se střetnou na přelomu roku na mistrovství světa juniorů. Do šampionátu v Kanadě vstoupí naše 20 utkáním oproti Norsku v sobotu 26. prosince. Rozpis nově zveřejnila Mezinárodní federace.
3: Počasí.
1: Teploty dnes v noci spadnou na 7 stupňů Celsia. Počasí na Olomoucku ve čtvrtek bude oblačné až zatažené. Počítáme taky s dešťovými přehánkami a smírným větrem. Nejvyšší teploty se potom budou pohybovat mezi 13 a 17 stupni Celsia, no a podobně bude počasí vypadat taky v závěru pracovního týdne.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
3: Doprava.
1: Bourá se na Planensku na trase Sebranice Černá Hora. Je to vážná nehoda nákladního vozu a osobáku. Nešlo to projet, nicméně nyní už je obnoven pruh ze Svitav na Brno. Z Brna na Svitavy je tu i nadále odklon přes Skalici nad Svitavou. No a kde si dát pozor na pokutu? Policejní hlídka je na Holešovské v Bystřici pod Hostýnem, taky v Olomouci na Hamerské. Další hlídka v Hanácké metropoli je i na ulici U Cihelny, anebo v Blansku na Poříčí. Dobře dojeďte.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
3: Nejlepší hudební výběr.
8: Potkal jsem tě zase.

chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let

0: Osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Miroslavou Ferancovou o životě, o energii a síle pokračovat dál i o maličkostech, které dělají hezké dny. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
1: Rádio Hana.

Na Rádiu Hana hrajeme a bavíme. No a během prvního podzimního dne se ještě ohlížíme za letošní sezónou dovolených. Pokud máte dovču teprve před sebou, tak jedině dobře. Nicméně my se teď podíváme do Řecka. Představte si to, pláž, sluníčko, ale jen jedno lehátko, na které si dělají nárok hned dva muži v pokročilém věku. No přátelé, zní to jako z filmové komedie, akorát tedy tady to mělo bohužel negativní dohru, jelikož starší z těchto dvou chlapáků v té bitce skolaboval a v nemocnici později zemřel. Takže vtipné na tom ve finále není vůbec nic, ale pokud se někdy ocitnete v podobném konfliktu o lehátko, vzpomeňte si na tuto historku.

0: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
1: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná dá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
7: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Lapkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.

0: Věděli jste, že kvalitní krejčí je dnes na trhu práce vzácnější než dobrý IT specialista? Lidé už nechtějí jen tuctovou konfekci z řetězců. Chtějí originalitu, kvalitu a oblečení, které sedne jako ulité. A přesně to je šance pro tebe. Střední odborná škola Prostějov na náměstí Edmunda Husrla otevírá perspektivní obor krejčí krejčová. Naučíš se perfektně rozumět materiálům, stříhat, šít a tvořit oděvy na míru od A do Z. Během studia získáš praxi v renomovaných oděvních firmách a do ruky dostaneš řemeslo, se kterým se v životě nestratíš. Ať už se rozhodneš pracovat pro prestižní značky nebo rozjet vlastní podnikání. Staň se vyhledávaným odborníkem. Studuj u nás. sosprostějov.cz. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat obor krejčí krejčová.
1: No a my budeme na Rádiu Haná pokračovat pozvánkou na divadlo v olomoucké Tramtáry. Dnes dávají horory z manželských ložnic, což je divácký hit,

0: Pekné večer. Na Rádiu Hana pro vás už za chvíli chystáme další hity a bude kapela Mirai nebo Fleetwood Mac, tak vydržte na vlně.
1: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.
2: Spánku.cz. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
3: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku.cz.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Ahoj, tady Giorgio.
6: My name is Giovanni Giorgio.
5: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
9: Olomouci, nastartuj motory. Imocar Voš otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imocar Voš otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
10: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
11: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
13: Vytvořeno s použitím AI.
14: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
15: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
16: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
17: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
18: Olomoucký report.cz.
19: Pořád se něco děje.
18: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
12: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
19: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Rádio Hana.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: před každým dovršením celé hodiny. O čem budou? Přineseme novinky od Olomouckého krajského soudu a pozveme taky do Přerovské porodnice. To a mnohem více už za malý okamžik, potom počasí a doprava a...
1: Hit za hitem.

0: A taky aktuální čas je 15:57.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Bude 16 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Máme tu pro vás další informace. Co bude s Jiřím Kudličkou, který je obžalovaný z vraždy a dalších útoků? Znalkyně u Olomouckého krajského soudu pro něj doporučila zabezpečovací detenci. Čelí obžalobě z otravy kolegy Fridexem ve Šternberku ve firmě Excalibur. Měl chystat i nástrahy na bezdomovce. Podle znalců je 48-letý Jiří Kudlička pro společnost mimořádně nebezpečný a možnost jeho zpětného začlenění do společnosti je prakticky nulová. Státní zástupce pro něj žádá 25 let vězení. Muž vedle obžaloby z vraždy, pokusu o vraždu a přípravy vraždy čelí i obvinění z přípravy útoku výbušninou na policisty a ze žhářství. Olomoucký krajský soud jednání odročil na 21. října, kdy padnou závěrečné návrhy, píše o tom ČTK. Na budoucí rodiče mává porodnice Agel Přerov. Dnes do 17 hodin má den otevřených dveří. Nastávající rodiče si tu mohou prohlédnout sály, setkají se se zdravotníky a je tu pro ně i bezplatný 4D ultrazvuk. Prostějov plánuje rozvoj areálu Střelnice za Hloučelí. Primátor František Jura podepsal memorandum s myslivci. To má zajistit údržbu a využití prostoru nejen pro samotné myslivce, ale i pro místní školy a veřejnost.
2: Sport.
4: Do akce jdou kluby z našeho regionu v hokejové Maxalize. Na domácím ledě se v 5. kole soutěže představí Zlínští Berani, kteří od 17.30 vyzvou Tábor a od 18 hodin hrají venku přerovští Zubři. Ti se střetnou se Sokolovem.
2: Počasí.
5: Jaká je předpověď meteorologů pro čtvrtek? Nejvyšší teploty přes den mezi 13 a 17 stupni Celsia, provázet nás mají taky dešťové přehánky a k tomu oblačno nebo zatažená obloha. V pátek počítáme s velmi podobnou předpovědí, nicméně o víkendu by se mělo více vyjasnit a teploměry nám ukáží i 20 stupňů.
2: Doprava.
5: Rychlé dopravní zprávy začínáme v Zábřehu na ulici U dráhy. Vyšetřuje se tady nehoda dvou osobních aut, která je ale s opatrností průjezdná. Dvě osobní auta v sobě jsou taky ve Svitavách u Tří mostu, i tady se dá ale opatrně projet. Na policejní hlídku pozor na dálnici před Olomoucí od Prostějova, taky na kruháči na Hamerské ulici v Olomouci a nebo na D1 na exitu Lipník Trnávka a za exitem Říkovice. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Miroslava Ferancová a my se ptáme. Celé dny trávíte v plném nasazení v jednáních a mezi lidmi. Kde berete novou energii? Jak vypadá vaše osobní oáza klidu a co pro vás znamená absolutní ticho?
1: No, ta energie, to je to, co v poslední době už jako mi trošku dochází. My jsme se sestrou dostali od rodičů velikou zahradu a jak jsme vždycky v dětství to nenáviděli, tu práci na zahradě, tak teď mě to celkem nabíjí. Je teda fakt, že já to dělám z takové manažerské pozice. Pracuje sestra se svým přítelem a já jim dávám rady, jak by to měli dělat. Ale to taky musí někdo dělat. Takže vlastně ten pobyt v té zelení a takový to, že si obletěte ty starý rifle a starý tričko a trošku tam jako něco šťouráte v té hlině, tak to je takový to. A nemusíte nic a nemusíte se nějak tvářit a nesledujete, kdo vás u toho pozoruje a jenom třeba posloucháte ptáky nebo tam honíte psa, který tam vyhrabává díry na zahradě, tak to je takový jako zdroj energie, by se dalo říct.
0: Říká Miroslava Ferancová. Děkujeme.
2: Rádio Haná.
3: Přejeme odpoledne na jedni.

0: Číme s kapelou Jelen, přejeme i nadále krásnou středu na naší vlně. No a s naší oříškovou hlídkou jste si dnes mohli zatančit taky v Přerově nebo v Kroměříži. A kolegyně Lea Vaculková nám nese rekapitulaci dnešního výjezdu.
1: Rádio Hana. Oblíbené hlídky Rádia Hana vyráží za vámi.
2: Oříšková hlídka Rádia Hana to dneska pořádně rozkřupala v Přerově i v Kroměříži. Tak děkujeme všem, co se za náma zastavili. A pokud jste nás nestihli, nevadí. Oříškovou hlídkou to totiž nekončí. Mrkněte se na náš web radiohana.cz, kde najdete info, jak s našimi oříšky vyhrát dovču na Gran Canary. Držíme palečky.
3: Alika Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
1: Rádio Hana. Více na www.radiohana.cz.
4: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
5: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
6: My ale nemáme strach. Vždy je totiž v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
5: A proto buďte u toho.
6: Držme při sobě, všetci spolu, přijďte na stadion. Vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
5: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.
7: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
8: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
12: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
11: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
12: To si píš.
11: Teda Franto, to běžím říct holkám.
12: No, to běž.
13: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ. Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Oby Olomouc.
14: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
15: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
16: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
17: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
18: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou.

0: za chvíli taky Clean Bandit a Háči nebo Ed Sheeran. To znamená, že o ten nejlepší hudební výběr rozhodně nouze nebude. Ale ještě předtím jdeme s kolegou Lukášem ušetřit nějakou tu kačku.
1: Rádio Hana, životní styl.
2: Říká se, nemusí pršet, stačí, když kape. Jenomže ono nám může nenápadně v uvozovkách kapat také z bankovního účtu. Každý měsíc stovky a za celý rok klidně tisíce korun. Ona doba je rychlá a člověk snadno zapomene, kde všude si platí cloudové úložiště, streamovací službu, televizi, aplikaci na cvičení, střih videa nebo různé hry. Evropská komise dokonce uvádí, že do nechtěného předplatného se někdy chytil přibližně každý desátý spotřebitel v Evropské unii. Rada je jednoduchá. Abychom neplatili to, co nevyužíváme, udělejme si 5 minut času a v internetovém bankovnictví si projeďme všechny opakované platby. O každé koruně, která odchází z účtu anebo z karty, bychom měli vědět. A hlavně pozor, když aplikaci z telefonu smažeme, předplatné tím nezrušíme. Takže ano, nemusí pršet, stačí, když kape, ale raději ne z naší šrajtofle.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve středu odpoledne.
3: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou. Vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
4: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
5: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
6: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
3: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
4: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
5: Aluminper, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminper, pergoly z hliníku.cz.
6: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
7: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
8: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
9: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
10: Rádio Hana.
11: Přejeme

0: Budeme mluvit o kriminálním případu, ke kterému došlo v Bohuňovicích v roce 2025. Zjistíme, jak případ vraždy a pokusu o vraždu pokračuje a samozřejmě taky v té následující hodině pro vás máme ten nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Na programu Purple Disco Machine. Zahrajeme taky Marka Ztraceného.

0: 58.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
2: Bude 17 hodin.
3: Hezké odpoledne.
4: Zprávy Rádia Hana.
5: Sledujeme pro vás, co se děje. Vrátíme se ke kriminálnímu případu z prosince 2025. V Bohuňovicích na Šternbersku tehdy 18-letá dívka po dohodě s přítelem postřelila rodiče. Motivem byl dle policie majetkový prospěch. Matka útok nepřežila. Kriminalisté v těchto dnech předali státnímu zástupci návrh na podání obžaloby na 18-letou dívku a jejího 30-letého partnera, obviněných z vraždy a pokusu o vraždu dívčiných rodičů.
6: Vazebně stíhané dvojici hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.
5: Dodal za policii komisař Libor Hejtman. Cyklisté v Šumperku. Lávka na cyklostezce z města směrem na Nový Malín je ode dneška do 8. října uzavřena kvůli opravě hydroizolace. Pro chodce a cyklisty platí na stezce vyznačená obchozí trasa, informuje o tom město. Máváme kotlíkovým dotacím. V Olomouckém kraji po 10 letech končí. Od roku 2016 využilo příspěvek na výměnu starých vytápěcích kotlů za nové ekologické téměř 8 000 lidí. Z evropských peněz vyčerpali prostřednictvím kraje skoro miliardu korun, píše o tom Report CZ.
2: Sport.
5: Na prosincové mistrovství Evropy se připravují české volejbalistky. Dnes se vstoupí do mezinárodního turnaje v Chebu. Od 20 hodin se střetnou s norskou B reprezentací. Následně naše volejbalistky vyzvou ještě výběr Polska a Slovinska.
2: Počasí.
7: Začínáme pohledem na biopředpověď, která by měla být minimálně do konce týdne bezproblémová. Na prvním stupni, tedy na té nejmírnější zátěži, která je na pohodu pro všechny. Víme, jak budem. Ve čtvrtek a pátek nás čeká velmi podobná předpověď. Teploty okolo 15 stupňů Celsia, oblačno nebo zatažená obloha a mírný vítr. Provázet nás budou taky dešťové přehánky. Víkend potom přinese oteplení k 20 stupňům Celsia.
8: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
2: Doprava.
7: Připomínáme dopravní nehodu dvou osobních aut na ulici u dráhy v Zábřehu. V tuhle chvíli se dá ale projet bez problému. No a došetřuje se i nehoda dvou osobních vozů u tří mostů ve Svitavách. I tady už je to ale v klidu. No a kde si dát pozor na policejní hlídku? Se 17. hodinou například v Olomouci na okružní, taky na D1 na exitu Mořice a nebo v Hranicích na Hranické. Se zdržením na čtvrt hodiny potom počítejte v Napajedlech na Žerotínově ulici ve směru k Podzámčí. Dobře dojeďte.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
9: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
2: Lepší hudební výběr.

hudební novinka Rádia Hana.

0: Radio Hana, to jsou osvědčené hity, ale taky zajímavosti z celého světa. No a já tu mám jedny loupežníky z Argentiny. Lupiči roku nebo zaměstnanci měsíce. V jednom argentinském městečku se dva mladíci rozhodli vybrat obchod. Zatímco jeden hlídal u dveří, tak druhý poctivě kradl. Jenže v tom nejlepším do krámku nakráčela zákaznice, že chce džus. A teď co udělá profesionál? Lupiči dle kamerových záznamů v naprostém klidu obsloužil, krabici naskenoval, nechal paní zaplatit kartou a ještě prohodil pár slov o počasí. No a aby toho nebylo málo, tak ta tržba navíc fakt přistála na účtu majitelky obchodu. Policie po téhle povedené dvojici stále pátrá, tak uvidíme, jestli jim nakonec nenabídnou místo na kase. Krásný den přejeme i nadále na Rádiu Hana a už za chvíli posíláme další hity.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Maloso Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
6: Křupavý chléb z Nového Jičína. Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
7: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežnici. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
8: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
11: Co třeba na delfíny?
10: Do zoo?
11: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
10: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
11: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
12: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
14: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Tytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na Tradix.cz.
15: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
16: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Rádio Hana.

0: 17.41, to je aktuální čas, díky moc, že jste s námi, před námi taky Lady Gaga. My si užíváme první podzimní odpoledne, no a zdravíme všechny zrsky, dnes je den zrzavých. A další podrobnosti ohledně dnešního data pro vás má naše kalendárium.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je středa 23. září a dnes jsme se probudili do podzimu. Ano, ve 2:05 v noci nastala podzimní rovnodennost a tím oficiálně odstartoval astronomický podzim. A kdo dnes slaví? 77 let má tento americký rocker. To je Bruce Springsteen. Ročník 1969 je bývalý fotbalový reprezentant a současný trenér české 21 Honza Suchopárek. A máme tu i jedno speciální olomoucké přání. Narozeniny slaví náš kamarád, novinář a ředitel televize z ZIP Zdeněk Zukal. A svátek mají všechny Berty. Vaše jméno má německý původ a znamená něco jako zářivá. A právě na tom jsme s naším týmem postavili vaši sváteční hymnu.
3: Bertičky, dneska máte svátek!
4: A vaše jméno souvisí se slovem zářivá.
5: Takže sluneční brýle nasadit.
4: Začíná vaše svátek.

0: vaše sváteční hymna.
1: Gratulujeme!
2: Rádio Haná, kalendárium.
3: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
8: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
9: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
8: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
9: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
11: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do Kiveku.
12: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
11: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
12: To si píš.
11: Teda Franto, to běžím říct holkám.
12: No, to běž.
13: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
14: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
15: Olomouci, nastartuj motory. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
17: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
18: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
19: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
10: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Až do 29. září. Kaufland.
11: Rádio Haná.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: ještě do klekání. Potkani v Olomouci, velký problém, podrobnosti před námi. A mluvit budeme i o opravě koryta řeky na trase Kroměříž Kvasice. To a mnohem více už za okamžik a po počasí a po dopravě jedeme dál.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Uslyšíme novinku Save My Soul od Bastille. Po 18. hodině u nás taky Anna.

0: To je aktuální čas, na Hané neseme další čerstvé informace do vašich uší.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Co pak se u nás děje, to pro vás neúnavně sledujeme. Pojďte si poslechnout aktuality. Nekrmte potkany, to je jasný vzkaz od radnice obyvatelům Olomouce. Lidé nechávají zbytky jídla v parcích a u kontejnerů a krmí tím hlodavce. Město se snaží hubit hlodavce deratizací. Letos už hubení přišlo na 400 tisíc korun. Hubení v Olomouci je pravidelné, ale kvůli nehospodárnému vyhazování jídla není dost účinné. Radnice tímto reaguje na četné podněty a stížnosti občanů na výskyt potkanů u kontejnerů. Nože, nekrmme si v Olomouci potkany.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Koryto řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kroměříží je opravené. Vodohospodáři dokončili opravu úseku u Střížovic, který poškodili povodně z roku 2024. Nyní už připravují navazující protipovodňovou ochranu Kroměříže.
1: Hlas lidu.
3: Jak se líbí středoškolákům ve škole? Ve většině ano, s kvalitou vzdělávání je spokojena podle nového průzkumu STEM více než polovina žáků. Jsou-li nespokojení, tak pokud výuka nereflektuje reálný život.
1: Sport.
3: Dostanou rychlobruslaři v Česku svoji halu? Mluví se o tom už 20 let. První rychlobruslařská hala v Česku může vyrůst v Českých Budějovicích. Jihočeský kraj se na projektu dohodl se svazy. Stavba však závisí na podpoře státu.
1: Počasí.
0: Teploty dnes v noci spadnou na 7 stupňů Celsia. Počasí na Olomoucku ve čtvrtek bude oblačné až zatažené. Počítáme taky s dešťovými přehánkami a smírným větrem. Nejvyšší teploty se potom budou pohybovat mezi 13 a 17 stupni Celsia, no a podobně bude počasí vypadat taky v závěru pracovního týdne.
1: Doprava.
0: V Zádřehu na ulici U dráhy se došetřuje nehoda dvou osobních aut, bouralo se to už před 16. hodinou, projet se to dá ale opatrně bez zdržení. V Olomouci na třídě 17. listopadu jsou stále drobné kolony do 5 minut, no a na policejní hlídku pozor s 18. hodinou na D1 na exitu Mořice i na exitu Přerov a taky na D55 mezi exity Hulín Východ a Otrokovice Sever. Přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Hana.

0: Nejlepší hudební výběr.
1: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

jak do peří. Mám lísky na snění, co vynesou jmění, a dobře vím. Znám na poušti břehy,

0: prvního podzimního dne se ještě ohlížíme za letošní sezónou dovolených. Pokud máte dovču teprve před sebou, tak jedině dobře. Nicméně my se teď podíváme do Řecka. Představte si to, pláž, sluníčko, ale jen jedno lehátko, na které si dělají nárok hned dva muži v pokročilém věku. No přátelé, zní to jako z filmové komedie, akorát tedy tady to mělo bohužel negativní dohru, jelikož starší z těchto dvou chlapáků v té bitce kolaboval a v nemocnici později zemřel. Takže vtipné na tom ve finále není vůbec nic, ale pokud se někdy ocitnete v podobném konfliktu o lehátko, vzpomeňte si na tuto historku.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
2: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
3: My ale nemáme strach. Vždy je totiž v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
2: A proto buďte u toho.
3: Držme při sobě, všetci spolu, přijďte na stadion, vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás, Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
2: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
7: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
6: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou. Vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
10: Ahoj, tady Giorgio.
11: My name is Giovanni Giorgio.
10: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
12: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: Streets of Philadelphia a Bruce Springsteen, posloucháte Rádio Hana, přejeme krásný středeční podvečer. Za chvíli taky Anaka, Rihanna nebo Bryan Adams a Louis Capaldi, to znamená o ten nejlepší hudební výběr rozhodně nebude nouze. Ale ještě předtím se podíváme na jednu opravdu zapeklitou otázku.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Jsou druhou učiteli, můžeš se na něco zeptat?
3: Ano.
2: Hoří hovno?
4: Peťo.
3: Co říká?
2: Jestli hoří hovno?
3: No, třeba velbloudí, ano.
5: Legendární hláška z komedie Pelíšky. Podle herce Jaroslava Duška hoří. No a co na to říkají odborníci? Skutečně se velbloudím trusem dá topit? Pravda? Nebo mýtus? Odpověď má pro nás mluvčí olomoucké zoologické zahrady Iveta Gronská.
6: Tak já si dovolím krátké intro, protože voda jako taková je alfa omegou velbloudího života a velbloucí umí velice dobře hospodařit. Ono se dokonce říká, že by se nikdy nenapil závadné vody, že ji rozpozná na vzdálenost několika kilometrů. Ve chvíli, kdy dorazí do oázy, tak dokáže to jeho tělo pojmout až třeba 100 litrů vody. A když jí má nedostatek, tak velbloudí moč může být až takové syrupovité konzistence, hodně hustá. A ten trus může být zbaven vody natolik, že se po přesoušení skutečně může používat jako topivo, takže ptáte-li se, zda hovno hoří, velbloudí ano.
5: Až příště budeme koukat na Pelíšky a ozve se otázka...
2: Hoří hovno?
5: Tak díky nám budete vědět, že to není mýtus, ale pravda pravdoucí. Potvrzeno.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
7: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
8: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
7: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
8: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
9: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
10: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
11: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
12: Profesore, zas ten váš Olprán.
13: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
12: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
13: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
14: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
15: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Hana dá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Rádio Hana.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Rádio Haná. Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslech vaší věrné Hané a víme, jak bude zítra. Rádio Haná.
1: Počasí. Jaká je předpověď meteorologů pro čtvrtek? Nejvyšší teploty přes den mezi 13 a 17 stupni Celsia, provázet nás mají taky dešťové přehánky a k tomu oblačno nebo zatažená obloha. V pátek počítáme s velmi podobnou předpovědí, nicméně o víkendu by se mělo více vyjasnit a teploměry nám ukáží i 20 stupňů.

Radio Haná, to jsou osvědčené hity, ale taky zajímavosti z celého světa. No a já tu mám jedny loupežníky z Argentiny, lupiči roku nebo zaměstnanci měsíce. V jednom argentinském městečku se dva mladíci rozhodli vybrat obchod. Zatímco jeden hlídal u dveří, tak druhý poctivě kradl. Jenže v tom nejlepším do krámku nakráčela zákaznice, že chce džus. A teď co udělá profesionál? Lupiči dle kamerových záznamů v naprostém klidu obsloužil, krabici naskenoval, nechal paní zaplatit kartou a ještě prohodil pár slov o počasí. No a aby toho nebylo málo, tak ta tržba navíc fakt přistála na účtu majitelky obchodu. Policie po téhle povedené dvojici stále pátrá, tak uvidíme, jestli jim nakonec nenabídnou místo na kase. Krásný den přejeme i nadále na Rádiu Haná a už za chvíli posíláme další hity.

0: Jaro nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark.

0: akce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
3: My ale nemáme strach. Vždy je totiž v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
2: A proto buďte u toho.
3: Držme při sobě, všetci spolu, přijďte na stadion. Vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
2: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.
4: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
11: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
12: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
13: Rádio Hana.

0: This is Heaven, tak to nám zpívá na vlnách Rádia Hana Nick Jonas před 7:45. Díky moc, že jste s námi. Do 20. hodiny a do 80. v 8 u nás taky Kateřina Marie Tichá. Budou Linkin Park nebo Starship a Taylor Swift, ale ještě než se do toho dáme, tak míříme na regionální zpravodajské portály a jdeme zjistit, o čem důležitém regionální zpravodaje informují.
1: O čem se píše?
2: Olomoučtí atleti během nadcházejícího víkendu zabojují na mistrovství České republiky družstev. Juniorská parta se představí v Praze, dorostenci v Plzni a my spolu s webem Olomouc.cz našim přejeme co nejlepší umístění. Běh a pochod pro útulky se vrací do Olomouce. Jak píše Report.cz, pomáhat budou běžci, pejskaři i rodiny s dětmi už tuto neděli. A ještě zdravíme Přerov. Tady chceme mít komplexní přehled o stavu městské zeleně, ať už jsou to parky, stromořadí nebo sídliště. Jak bude probíhat realizace téhleté studie, tak o tom informuje web města Přerov EU. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Hana.

si za nej lekom blíž. Jo, karton na bolek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak, možná, že to není štěstí.

na rádiu Hana přejeme krásný večer s naším nejlepším hudebním výběrem 80. let. To jsou 80. v 8, které pro vás máme každý den od 8. do 9. večer. Blondie, Level 42, Jason Donovan, Paula Abdul, ale taky Phil Collins, Eurythmics, Robin Beck a Tears for Fears. Tak to a mnohem více je dnešní program. Díky moc, že jste s námi, a ti u vás zbytek 23. září na pohodu přejeme. A

0: Svoboda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
2: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
3: Olomouci, nastartuj motory. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Rádio Hana.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
1: Rádio Haná.
0: Vaše věrné rádio.

SMC posloucháte 99 a ten nejlepší hudební výběr, který v tomto období vznikl. 90 za 90 až do 22. hodiny. No a bude to Britney Spears, taky Michael Jackson, Toni Braxton, Crash Test

Víte, že kytky rostou při poslechu hudby lépe? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana. Váš nejlepší hudební výběr každý

0: Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
1: Rádio Hana.
0: Vaše věrné rádio.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Slyšel jsem, učiteli, můžeš se na něco zeptat?
2: Ano?
1: Hoří hovno.
3: Peťo.
2: Co říkám?
1: Jestli hoří hovno.
2: No, třeba velbloudí, ano.
4: Legendární hláška z komedie Pelíšky. Podle herce Jaroslava Duška hoří. No a co na to říkají odborníci? Skutečně se velbloudím trusem dá topit? Pravda? Nebo mýtus? Odpověď má pro nás mluvčí olomoucké zoologické zahrady Iveta Gronská.
5: Tak já si dovolím krátké intro, protože voda jako taková je alfa omegou velbloudího života a velbloud s ní umí velice dobře hospodařit. Ono se dokonce říká, že by se nikdy nenapil závadné vody, že ji rozpozná na vzdálenost několika kilometrů. Ve chvíli, kdy dorazí do oázy, tak dokáže to jeho tělo pojmout až třeba 100 litrů vody. A když jí má nedostatek, tak velbloudí moč může být až takové sirupovité konzistence, hodně hustá. A ten trus může být zbaven vody natolik, že se po přesoušení skutečně může používat jako topivo, takže ptáte-li se, zda hovno hoří, velbloudí ano.
4: Až příště budeme koukat na Pelíšky a ozve se otázka...
1: Hoří hovno?
4: Tak díky nám budete vědět, že to není mýtus, ale pravda pravdoucí. Potvrzeno.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Tady je Rádio Hana.

0: Radio Hana. Tak co tu vlastně děláš?
1: Přived mě sem tvůj kámoš. A jsem za to rád. Šla bys co na drink? Počkám na tebe.

0: Mám tu jednu známou, která přijela z velký dálky, složila skvělej song a já bych byl rád, kdyby vám ho zaspíval.
1: Zaspíváme ten tvůj song, jo? Udělal jsem aranže, možná ne tak dobrý, ale třeba to
2: ne,
1: nějak.
2: Ne, to fakt nejde.
1: To víš,
2: ne, Čeku, prostě, že to není sranda.
1: Hele, musíš mi jenom věřit.

Máš pocit, že to přehnal s pitím? Tak to o něm nic nevíš. Ale něco ti povím. Ještě nikdy nevzal žádnou na pódium.

0: Videl som ťa na YouTube, v tom klipu s tou holkou. Miel som z toho radosť, byl z toho zase ty.
1: Pořád se ti líbí můj frňák?
2: Miluji ho, El.
1: Ale fakt, tam strašně činí.
2: Podle mě mi měl ještě víc.

0: Na co Charlie?
1: Charlie je sladký, ale pořád jen leží takhle u dveří. Čeká na pánička. Oba na tebe čekáme.
0: Ještě 3 týdny.
1: A pak se nám vrátíš, že jo?
2: Omlouvám se za ty gremy.
0: Omlouvám se.
1: Nemohl jsi za to, je to nemoc.

0: Děkuju, že jste sem dnes přišli uctít památku mého manžela.
1: Rádio Hana.
2: Rádio pro lepší náladu.

0: Co pak se u nás děje, to pro vás neúnavně sledujeme. Pojďte si poslechnout aktuality. Nekrmte potkany, to je jasný vzkaz od radnice obyvatelům Olomouce. Lidé nechávají zbytky jídla v parcích a u kontejnerů a krmí tím hlodavce. Město se snaží hubit hlodavce deratizací. Letos už hubení přišlo na 400 tisíc korun. Hubení v Olomouci je pravidelné, ale kvůli nehospodárnému vyhazování jídla není dost účinné. Radnice tímto reaguje na četné podněty a stížnosti občanů na výskyt potkanů u kontejnerů. Nože, nekrmme si v Olomouci potkany.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Koryto řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kroměříží je opravené. Vodohospodáři dokončili opravu úseku u Střížovic, který poškodili povodně z roku 2024. Nyní už připravují navazující protipovodňovou ochranu Kroměříže.
1: Hlas lidu.
0: Jak se líbí středoškolákům ve škole? Ve většině ano. S kvalitou vzdělávání je spokojena podle nového průzkumu STEM více než polovina žáků. Jsou-li nespokojení, tak pokud výuka nereflektuje reálný život.
1: Sport.
0: Dostanou rychlobruslaři v Česku svoji halu? Mluví se o tom už 20 let. První rychlobruslařská hala v Česku může vyrůst v Českých Budějovicích. Jihočeský kraj se na projektu dohodl se svazy. Stavba však závisí na podpoře státu.
2: Počasí.
3: Jaká je předpověď meteorologů pro čtvrtek? Nejvyšší teploty přes den mezi 13 a 17 stupni Celsia, provázet nás mají taky dešťové přehánky a k tomu oblačno nebo zatažená obloha. V pátek počítáme s velmi podobnou předpovědí, nicméně o víkendu by se mělo více vyjasnit a teploměry nám ukáží i 20 stupňů.
1: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Johanna. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
1: Rádio Hana. Olomouc, Bruntál a Vyškov.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana.
1: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal.

0: Podle ministra zdravotnictví zůstává situace ve většině regionů klidná.
1: K soudu prostřednictvím telekonference.
2: Že když budeme takhle pracovat a makat, takže se toho šťastného konce dočkáme.
3: Z mobilu, z internetu, z rádia i televize. Nové zprávy se na nás non-stop valí ze všech stran. Kdo tomu má rozumět? My! Na Rádiu Hana šetříme váš čas a vysíláme jen to nejdůležitější. Zdlouhavě říkat vše umí kde kdo. My vybíráme to podstatné. Stručně, užitečně, pravdivě. Zprávy Rádia Hana. Váš spolehlivý zdroj ověřených informací každý den.